0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Radio Krokodýl.
2: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Centrum města Brna ožije, čím konkrétně, na to se společně podíváme teď s Petrou.
1: Na náměstí Svobody v pátek začne další akce ze seriálu Slavnosti Brno. Tentokrát se lidé mohou těšit na dožínky, které budou ve znamení oslav sklizně, tradičního řemesla a hojnosti. Potrvají až do neděle 30. srpna.
0: Tolik tedy pohled na centrum města Brna, kde to opět ožijem pěknými slavnostmi. My už jdeme za dalšími hity. Jarek přeje hezký poslech.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: These beautiful things that I've got.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Komplikace v dopravě nás opět čekají tady ve městě Brně, kde konkrétně a kvůli kterým ulicím a opravám, o tom společně s Petrou.
1: Dělníci na Kšírově ulici spravili vodovod a teď následuje oprava povrchu vozovky. Řidiči se tak musí připravit na další dopravní omezení. První etapa opravy povrchu začne v pátek a potrvá do neděle. Cesta bude neprůjezdná v úseku ulic Sokolova a k terminálu. Během posledního prázdninového víkendu se práce přesunou na druhou polovinu silnice.
0: Tolik tady je oprava, která čeká a komplikace řidičům. Teď ale rozhodně všem řidičkám a řidičům pošleme další hit pro dobrou náladu a užijte si krásný poslech.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Krokodýl. Rádio, které pomáhá.

0: nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského Hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

0: Je 17:30, dobré ráno, dobrý den, máme tady čtvrtek 20. srpna letopáně 2026, předposlední pracovní den 34. týdne. Bernard dneska slaví svůj svátek. U Bernardu v pivovaru tam teďka moc veselo není, to asi víte, že odešel jeden ze spoluzakladatelů, ale to zkrátka bohužel život přináší. Co nám přináší v téhle chvíli na silnicích, milí krokodýlové, pozor na trase mezi Hodonínem a Uherským Hradištěm na úrovni Rohatce. Došlo k nehodě autobusu, který skončil mimo vozovku na místě zasahují záchranné složky. Dejte tam prosím pozor, jinak by to snad mělo být všechno. Teďka jsme tady s Katkou ráno probírali, když jsem měl ráno, já jezdím od severu do Brna, tak na úrovni Globusu jsem před sebou viděl blesk, nebo někde v dálce, říkal jsem si, jež, Maria, co? No, tak teď se tady dívám na radary, netušil jsem, jak daleko je to vidět. Ty hromy blesky jsou teď někde na rozhraní českých a rakouských hranic. Blíží se to k Břeclavi, poměrně velmi intenzivní déšť. Ten by prozatím měl město Brno minout, ale dole na jihu opravdu srážky velmi intenzivní. Počasí problém podrobněji během chvíle, jinak v centru Brna máme v téhle chvíli něco kolem 20 stupňů. Tak přátelé, jdeme na to, máme čtvrtek, ať to rychle zvládneme. Dobré ráno, dobrý den.
1: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Krokodil. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: 3 minuty a bude 6:15. Dobré ráno přejeme. V Brně neprší. Prší, a to s bouřkami, dole teďka v Břeclavi. Tam to mají teď poměrně hodně intenzivní, pak by to mělo přejít a během dne už by těch srážek mělo být výrazně méně. Tady ráno a dopoledne se čeká polojasno nebo oblačno s ujediněnými přeháňkami, nebo možná pozor i bouřkou, ale přechodně může být i skoro jasno. Během odpoledne se bude postupně zatahovat a zhruba k večeru začne od jeho západu přecházet pásmo deště, přeháněk a bouřek, které můžou být na některých místech i silné. Teploty nás čekají letní 28 až 32 stupňů. Přejem dobré ráno.
0: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
2: Jo.
3: Yes. It is not that funny.
4: That's not that funny.

0: A dobrý den, 5 hodin 59,5 minuty, čtvrtek 20. srpna, právě dnes, právě teď. Ze studia Rádia Krokodýl, dobré ráno, přeji Katka Horáková.
1: A Tunde Kala, krásný den.
0: Dobrý den. Já myslím, že jo, hnedka na ferovku z Ostra.
1: Odborníci v brněnském besedním domě v těchto dnech čistí varhany a podrobnosti za chvíli.
0: Po 6. David Guetta, Alphaville, Ava Max. Puff Daddy. A taky třeba Eva Farna. Neboj se, Boží jmény. Co dnešní počasí, já když jsem ráno do práce, což bylo nějakých 5-10, jsem jel tak kolem Bauhausu a pravo před jsem měl blesky.
1: Já jsem je viděla až u nás v Sobišicích.
0: Jo, ty blesky. No, tak jsem si říkal, je to tak jako někde dole
1: to
0: Modřice.
1: Vypadá, že to bude tady tak u nás někde.
0: No. Tak prosím vás pěkně, jsme se o tom ráno bavili. Blesky jsou vidět hodně daleko, ale hromy jsou slyšet na maximální vzdálenost 15 až 20 kilometrů.
1: Jsem si tak říkala, že by to mohlo být.
0: Dálné, ale prosím vás, to, co, o čem teď mluvíme, se právě teď děje dole v Břeclavi. Teď to přešlo přes Břeclav. Tam dole teď velmi intenzivně prší a bouřkuje, tak pozor na to. Jinak během odpoledne a večera by nějaké ty bouřky mohly být i jinde. Teploty letní až 32 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 6, pěkné ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: 5 pater a 4000 píšťal mají varhany v brněnském besedním domě. Nástroj v těchto dnech rozebírají a čistí varhanáři. V píšťalách se usazuje prach, který ovlivňuje zvuk. Besední dům je sídlem Filharmonie Brno. Varhany se při koncertech rozezní několikrát za sezonu.
2: Rádio Krokodýl, Vyškovsko.
1: Provoz na trati mezi Nezamyslicemi na Vyškovsku a Olomoucí včera dopoledne zastavil požár zabezpečovacího zařízení v Ivanovicích na Hané. Provoz byl obnoven ještě před polednem. Vlaky dočasně nahradily autobusy.
2: Rádio Krokodýl, Svitavsko.
1: Moravská Třebová otevřela na přání obyvatel první psí hřiště. Vzniklo na místě bývalých volejbalových kurtů. Prostor město zatím pouze vyklidilo, upravilo, natřelo plot a doplnilo ho lavičkami. Cyklista Matyáš Vacek zahájil závod kolem Německa 15. místem v prologu. Při prvním startu od Tour de France ztratil úřadující český šampion v časovce i závodu s hromadným startem 9 sekund na vítězného Mexičana Isaaca del Tora.
3: Pojď si začilovat. Pohoda, drinky a zábava. Vidíme se večer, řekni krokodýl a sleva je tvá. Moonlight Lounge, Smetanova ulice, Brno.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Vyrazíme na silnice, jak to tam teď vypadá, to nám aktuálně řekne Kuba, který je tady.
4: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Doprava zpomaluje v Brně ve Slatině na Řípské ulici před odbočkou na Tuřánku. Na cestě z Brna do Svitav na průjezdu Milonicemi bouralo osobní auto. Provoz je tam omezený částečně. A na Hodonínsku mezi Veselým nad Moravou a Hroznovou Lhotou je na vozovce Stražná Srna. Dejte tam pozor na vybočující vozidla. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Kup Tilšar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Jsou 3 minuty po 6. Před chvílí jsme mluvili o tom, že hrom je slyšet do vzdálenosti 15 až 20 km a jak daleko ta bouřka je. Uvidíš blesk, počítáš sekundy, až uslyšíš hrom, vidělíš to třema a tak daleko ta bouřka od tebe je.
1: Na to za volantem nemám čas ještě dělit, co zbláznil.
0: Počítat. Dobré ráno.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Vrátí se Jirka domů z hospody a říká nakvašené ženě: hadej, co mám v kapse, začíná to na F. Fialky? Ne, flašku rumu. A hadej, co mám v druhé kapse, začíná to na E. No tak to nevím. Ještě jednu.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: 6 hodin 12 minut, pojďme se podívat na 20. srpen. Například 20. srpna roku 1845 CK Severní státní dráha byla zprovozněna v celé délce Olomouc-Praha. Slavnostní vlak z Vídně dojel na oficiálně otevřené státní nádraží Praha. V roce 1891 Petřínská rozhledna v Praze se otevřela pro veřejnost. V roce 1968 ve večerních hodinách armády Varšavské smlouvy zahájily invazi do Československa. O rok později, v roce 1969, při protestech k prvnímu výročí sovětské okupace v Praze, zemřeli 3 demonstranti a 2 lidoví milicionáři. Ti byli zasaženi vlastní střelbou. Taky můžeme mrknout do světa, co stojí za zmínku. Třeba rok 636. Arabové zvítězili nad Byzantníci v bitvě u Jarmuku a v důsledku toho padla do rukou muslimů Sýrie a Palestína. Mrknem taky třeba na rok 1971, kdy psycholog Philip Zimbardo pro narůstající brutalitu studentů dozorců předčasně ukončil stanfordský vězeňský experiment. A taky třeba ještě zmíníme rok 2016, kdy v čínské provincii Chunan byl otevřen nejdelší a nejvyšší skleněný most na světě o délce přibližně 430 metrů, složený z 99 obdélníků střívrstvého skla ve výšce zhruba 300 metrů nad zemí. Taky se můžeme podívat na to, kdo z těch známých a slavných třeba dneska slaví narozeniny. Muzikant Robert Plant, ten dneska slaví 78. narozeniny a taky se můžeme mrknout na to, že třeba paní Hana Gregorová dneska slaví narozeniny 74. Kdo dneska slaví svátek, pokud jste se ještě nestihli podívat, tak dneska je to Bernard a také třeba Anabela. Jinak dnes je Světový den komárů. Nevím, jak tohle oslavit, to nechám na vás. Pokud dneska něco slavíte vy, tak mi gratulujem. Dobré ráno.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na Rádiu Krokodýl.

0: Belinda Carlisle dospívala na rádiu Krokodýl 9 minut před plus 7, kde má pro vás Katka připravené stručné zprávy.
1: A Tonda předpověď počasí.
0: Na jihu, respektive jeho východě, už nám doznívá déšť, tady v Brně nic. I když ráno jsem šel z baráku a říkal jsem si, že trochu mokrá zem a na autě jsem asi 15 kapek, tak v noci něco málo.
1: U vás... 15 kapek spadlo.
0: Jasně, no.
1: U vás jsem si nevšimla.
0: Jo, jasně, no ty po ráno nic nevidíš, dobře. Dneska odpoledne.
1: Ani neslyším.
0: Ani neslyšíš, dobře, já ti vypnu mikrofon, aby jsi ani nic neříkala. Jinak odpoledne se od jeho západu čeká pásmo deště, přeháníka taky bouře, které pozor můžou být někdy i silné. Teploty letní až 32 stupňů.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Ani srážky z posledních dní podle vodohospodářů a meteorologů nezmírnily dlouhodobé sucho na jižní Moravě. Muselo by podle nich pršet delší dobu a na větším území. Nízké hladiny řek i nádrží sledují také rybáři. Pro adiktologické služby, které pečují o drogově závislé, očekává premiér Babiš příští rok navýšení rozpočtu. Letos mají 415 milionů. Řekl, že potřebují peníze navíc, aby mohli najmout více pracovníků. Americký prezident Donald Trump oznámil, že dohodl s kanadským premiérem Markem Carneym férovou obchodní nabídku, která zajistí, že američtí zemědělci a firmy nebudou za vývoz do Kanady platit žádná cla.

zádech. Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: kuponky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Je dobré mít někoho, kdo se o vás postará. Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Novinka Rádia Krokodýl. Martin Garrix a Ed Sheeran. Repeat it.

0: celou Jižní Moravu.
1: Přesně o půl sedmé na Krokodilu o tom, že vás osvěžujeme. Čím a kde?
2: Máme pro vás 103 probiodrinků brněnské firmy Bala 21. Navíc se můžete vyfotit s naším krokodýlím maskotem, kterého vozíme sebou. A takhle bylo veselo včera v Kuřimi.
1: Ve Vyškově,
2: a pardon.
1: Jsme se přesunuli, pardon.
3: Krokohlídka osvěžuje ve Vyškově na náměstí. Pěkný den.
4: Děkujeme za probiodrink krokodýlový.
5: Zdravíme z Vyškova.
6: Zdravíme z Vyškova a moc díky.
7: Zdravíme z Vyškova a děkujeme.
8: Děkuji rádu Krokodýl za osvěžení. Zdravím Vyškova, děkuju.
1: Takže včera se rozdávalo ve Vyškově a dneska to bude v Brně na ulici Milady Horákové. Tam se na nás můžete těšit.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Jdeme na silnice, slovo má Kuba.
9: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Doprava zpomaluje v Brně ve Slatině na Řípské ulici před odbočkou na Tuřánku. Na cestě z Brna do Svitav na průjezdu Milonicemi bouralo osobní auto. Provoz je tam omezený částečně. A na Hodonínsku mezi Veselým nad Moravou a Hroznovou Lhotou je na vozovce Stražná Srna. Dejte tam pozor na vybočující vozidla. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Kup Tilšar.
1: Mezi Tišnovem a Drásovem leží Sražená Srna na silnici. Dejte tam pozor. Pozor taky na D2, na třetím kilometru ve směru k Brnu stojí odstavená dodávka a na Znojemsku na průjezdu Čejkovicemi ve směru na Břežany havarovalo osobní auto, na místě zasahují záchranné složky.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 5 minut po půl sedmé jdeme za dětmi.
2: Ve školce v Řečkovicích jsme se ptali, proč dospělí pijí kávu.
3: Moje sestra jednou šla do pracovny a vypila tatovi kafe.
4: Protože ho mají rádi.
5: Tak protože je ospalej.
6: Když nebudou chtít si dát kafe, tak nemusí.
7: Že se dává do kafe mlíčko.
8: Můj bráška pije kakao.
9: Protože malí děti nemůžou kafe.
1: Už jsi dneska měla kafe?
2: Už mám druhý.
1: Druhý? Počkej, jako jedno doma, jedno tady?
2: Ne, dvě tady.
1: Už?
2: Jsem stihla. Aha. Ale dvě malý, jako no.
1: Aha, já mám jedno velký, dvojitý.
2: Trojitý, možná.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu. Jo.

0: Andrex Golden na krokodýlu 6 hodin 39 o půl minuty. Už jsem takový posunutý, chtěl jsem říct, že je 8.
1: To by bylo bezvadný, já s tím souhlasím.
0: Za chvilku domů, no ještě ne. Jak to vypadá venku s počasím, tak v Brně máme v téhle chvíli 21 stupňů, Vyškov hlásí 20,5, Břeclav 19, tam dopršelo, byla tam celkem slušná bouřka ještě před chvílí. Odpolední teploty by měly být na jihu kraje někde až kolem 32 stupňů, jinde jen v úvozovkách 31. A odpoledne a k večeru bude přecházet od jihozápadu pásmo deště, přeháněk a bouřek.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Pěkné ráno. Další inspekce v zámečku Střelice na Brněnsku upozornila na nedostatky v péči o klienty. Tentokrát i v domově pro osoby se zdravotním postižením provedli úředníci z Ministerstva práce a sociálních věcí. Inspekční zpráva zdůrazňuje potřebu zachování důstojnosti klientů a péči o jejich individuální potřeby. Mezi lázeňskými hosty v Luhačovicích se několik týdnů šíří norovirová střevní infekce. Šlo o zhruba 140 případů. Přítomnost noroviru potvrdili hygienici taky v souvislosti s hromadným onemocněním v lázních Věseníku. Zrušení pravomoci prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací, které prosazuje vládní koalice, včera Senát podle očekávání odmítl. Senátoři takovéto opatření označovali za protiústavní změnu kompetencí hlavy státu. Během utkání první a druhé fotbalové ligy mohou kluby na stadionu nově zobrazovat na časomíře i probíhající nastavený čas. Informovala o tom Ligová fotbalová asociace, která v Česku řídí profesionální soutěže. Takové jsou stručné zprávy. Hezké ráno.
3: Nevíte, kam v Brně s dětmi za zábavou? Navštivte nejmodernější zábavní park Bruno Family Park. Ráj nekonečných možností a 40 jedinečných atrakcí nejen pro vaše děti. Bruno Family Park. BrunoFamilyPark.cz.
4: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o víc.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: a pánové, blbec nakonec.
1: No blbec, on za to chudák nemoh. Výborná historka. Kamarád včera byl jsem se psem, šel jsem na jedno, přišel tam, měl nohu v sádře, říkám, co jsi dělal? Spadl na motorce. Ale asi ve 20 kilometrové rychlosti, jakože nic. Z pádu se mu nestalo nic, ale problém byl v tom, že mu spadla motorka na nohu. Jako velmi komplikovaná. Zlomenina na třikrát lítková kost, na dvakrát kotník, jakože fakt špatný. Tak byl na operaci v Úrazovce a večer to bylo a v noci tam přivezli borcak, říkal, že byl strašně vysoký, že sotva prošel dveřma. A tak jako po té operaci blbě spíš, tak jako vnímal, říkal, aha, dobře, tak ho přivezli a sestra ukládala toho pacienta a říká, prosím vás, spadl jste z koloběžky, jste v nemocnici, doklady a peníze má maminka. Jo, lehl si. Na chvilku se probudil ten kámoš a ten člověk tam jakože se potácel a přiběhla sestra a říká, prosím vás, jste v nemocnici, spadl jste z koloběžky. On chudák, jak spadl z té koloběžky, tak měl otřes mozku, akorát krobá paměť nic. Takže ten kámoš říkal, že v noci si šestkrát zbudil, ten borec tam furt chodil a on mu vždycky řekl, lehni si, spadl jsi z koloběžky. A potom se vzbudil a normálně, jak máš takový to zvedátko nad posteli, aby si se zvedla, tak ty sestry tam na velký papír napsal, jste v nemocnici, spadl jste z koloběžky
2: a peníze doklady.
1: Má maminka. Tak zdravíme do Úrazovky i všude pacienty.
0: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
3: No je to nejlepší po ránu.

0: Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
1: Fotbalový artist se vrací domů a vyhlíží historicky první prvoligovou výhru. Tak co třeba proti v naší zemi historicky nejslavnějšímu soupeři? SK Artis Brno, AC Sparta Praha. Sobota 22. srpna v 17 hodin. Fanzóna pro malé i velké u stadionu už od 3. Tak pojďme zaplnit srbskou. Vezmi partu a dáme Spartu. Těšíme se na vás.
2: SK Artis Brno.
3: To je hezký rým.
4: Vezmi partu, dáme Spartu. To bylo taky
3: hezké. Jo, prosím vás, to byl Ondra Tomek, který nás zval. Mimochodem, po 7 hodině budeme hrát o vstupenky právě na to sobotní utkání. Teď jsou ale před námi v 7 hodin další zprávy. Dobré ráno.
4: Hezké ráno, ještě by tam mohl říct, vem sebou i Martu, že?
3: No.
4: Pardon. U brněnské přehrady začalo zabezpečení skalních svazů pod hrází víc už za chvíli.
3: Co dáme po 7 hodině? Taylor Swift. Roman už taky dorazil, 20 minut pod čase, pojďme se podívat, co budeme hrát dál. Ingrid. A bude Olga Lounová. Co dnešní počasí, tak ráno byla celkem velká bouřka na jihu a teď se taky prolíná jihem republiky celkem intenzivní déšť. Dívám se tady Jemnice, za chvilku to bude v Moravských Budějovicích a bude to postupovat dál. Uvidíme, jestli to zasáhne město Brno, kde máme v téhle chvíli 21 stupňů. Odpoledne po Moravě až 32.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Je 7, hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: U brněnské přehrady začalo preventivní zabezpečení skalních svahů pod hrází. Geotechnický posudek ukázal, že se kvůli přirozenému zvětrávání místy uvolňují menší kusy skály. Pracovníci proto včera i dnes odstraňují uvolněné části horniny a náletovou vegetaci.
2: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
4: Rozsáhlá havárie vodovodu v Mikulově omezila včera dodávky vody v 10 ulicích. Radnice vyzvala obyvatele, aby si zajistili náhradní zdroj, například balenou vodu. Kvůli rozsahu havárie budou opravy pokračovat také dnes.
2: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
4: Ve Veselí nad Moravou včera zástupci města slavnostně otevřeli obnovené náměstí Míru. Součástí poslední etapy bylo vybudování parkovacích míst nebo nových chodníků i úprava zeleně, a to za 20 milionů korun. Oficiální otevření bude v neděli na oslavě 770 let od první pečetní zmínky o městě. 20letá česká tenistka Sára Bejlek dnes v Cincinnati senzačně porazila světovou jedničku Arinu Sabalenkovou z Běloruska 7-6 a 6-4 a postoupila do čtvrtfinále. V něm čeká domácí Madison Keysová. Přes osmifinále naopak neprošla Marie Bousková.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
3: Pojďme zkontrolovat silnice, jak to tam vypadá, to nám teď prozradí Jakub.
5: Krásné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně už počítejte s přerušovanou kolonou ve Slatině na Řípské ulici mezi D1 a Tuřankou. Jinak je ve městě provoz zatím spíše slabší. Na Znojemsku na průjezdu Čejkovicemi směrem na Břežany bouralo osobní auto. Na místě jsou záchranné složky. A na D2 na 3. kilometru směrem z Bratislavy na Brno stojí dodávka s poruchou. Projíždíte kolem opatrně. Pro Rádio Krokodýl z Globáci stánce Jakub Tilšar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Po 7. hodině to bude sportovní na Krokodýlu, protože pro vás chystáme dvě vstupenky na světovou sérii v beach volejbalu v Brně a taky na fotbal.
1: Vysoutěžit si je můžete v soutěži s brněnským Hantecem už za pár minut. Buďte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Říkal jste mi, že ten pes člověku nic neprovede a on mi roztrhal kalhoty. No a co pak jsou kalhoty, člověk?

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: Příští víkend se v Brně uskuteční další kolo světové série v beach volejbalu žen. A my pro vás máme dvě permanentky právě na ta víkendová utkání. Bude to na Sokolovském koupališti v Brně Kníničkách.
2: A aby byly vaše, tak musíte hned teď volat studio Krokodýla 603 103 103 a když budete první, tak ještě správně odpovědět na Žankův dotaz.
1: Tak, na co se to dneska ženek ptá?
3: Gomity, co to znamenalo voháknout špinát?
1: Voháknout špenát, co to asi tak mohlo znamenat? 603 103 103, to je telefon sem k nám. Mimochodem, my jsme se zeptali i Brňanů, jestli to tuší nebo ví.
4: Obléknout si svého kluka.
5: Oblíknout neoprem.
6: Něco novýho si koupit.
7: Oblíknout.
8: Jako oblice, jako.
9: No, obléct si nějaký nobl oblik.
1: No, nobl, tak v podstatě to je nobl. No. Radio Krokodýl, dobrý den.
10: Petře, dobrý den.
1: Dobrý den, Petře.
10: Podíval jsem se dovolal, tak já bych řekl, že špenát bude ta nepříjemná věc narukovat na vojnu.
1: Řekl jste to naprosto přesně, Žák to potvrdí?
10: No, tak to ještě postihlo.
1: Jasně.
3: Voháknout špenát znamenalo obléci si vojenskou uniformu.
1: Jak na to vzpomínáte, když jste si vohákl špenát?
10: A tak na mě to ještě šlo, protože my jsme byli jako vysokoškoláci, navíc vlastně
1: na rok jenom.
10: První, druhý rok demokracie, uznali nám vojenskou katedru, takže já jsem šel na 9 metrů.
1: To je hezké, to je hezké. No a příští víkend jdete na beach volleyball, než se tam vyhrál dvě permice. Gratulujem.
2: Blahopřejeme. No,
10: jak se k ním dostanu?
1: Chvilku vydržte, hned vám to vysvětlím.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji. Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportál. Více na brnobeachpro.cz. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: na Krokodýlu, 7 hodin 18 minut k tomu, jak to vypadá venku, myslím tím počasí, tak v centru Brna máme 20 stupňů, ale vypadá to, že se blíží nějaká bouřka od západu nebo jihozápadu, možná to štrejchne město Brno. Momentálně teď intenzivně pršelo v Moravských Budějovicích, za chvilku to dojde i na náměstí a myslím si, že tedy i město Brno bude lehce zasaženo. Odpolední teploty nás zasáhnou vysoké až 32 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. V Hodoníně u Kunštátu na Blanensku se dnes koná pětní zhromáždění k uctění památky obětí holokaustu Romů a Sintů na Moravě. Akce bude součástí 83. výročí od hromadného transportu romských mužů, žen a dětí z tábora v Hodoníně do koncentračního tábora Osvětim-Březinka. K obrovské tragédii došlo včera na Chomutovsku. Po nehodě osobního auta s autobusem u obce Pěti Psi zemřeli 3 lidé. Šlo o pasažéry osobního auta, které přejelo do protisměru, kde se střetlo s autobusem. V něm cestoval pouze řidič, který neutrpěl vážnější zranění. Prince Harry a jeho manželka Meghan se plánují ještě tento měsíc přestěhovat ze Spojených států zpět do Británie. Svou roli pracujících členů královské rodiny ale neobnoví. Jejich děti Archie a Lilibet jsou už zapsané do britské školy. České hokejistky prohrály na úvod prvního dílu Eurohockey Tour ve Švýcarsku s Finskem 1-3. Americký coach Brian Idelsky začal své angažmá porážkou. V dalším utkání se Češky utkají v pátek od 15.30 se Švédskem. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
3: Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
4: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. -20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz
5: Rádio Krokodýl.
6: Káťo, jedeme do Olympia parku.
7: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
6: Tak si nezapomeň brusle, my s tátou si je bereme taky.
7: Jupi, a víš, že tam v srpnu budou lollipops?
6: Jasně, od 8. srpna tam bude každý víkend nejléto. Vystoupí i Kája a Bambuláček, Tary a Slza.
7: Proto pojedeme do Olympie Brno.
8: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
1: Je dobré mít se o koho opřít. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: slovenskému fotbalu. Poslouchej a vyhrávej.
1: Musíme použít ten krásný rým, který dneska ráno zazněl. Vezmi Spartu, porazíme Spartu.
2: Budeme na Spartu, jasně. No a vy můžete taky už v sobotu od 17 hodin, kdy Artis Brno hostí Spartu. No a my pro vás máme právě teď na lince 603 103 103 dva lupeny.
1: Já bych klidně hnedka šel, já jsem nebyl na fotbale strašný kvantum let.
2: A myslíš, že to dopadne, že tu Spartu dají?
1: Hele, tak jako v téhle sezóně ještě jako nezískali ani bod. Jako výkony dobrý, ale měli smůlu, jako neříkám, že v každém utkání, jo, dobře, no tak jsou poprvé v první lize, tak to asi nějaký čas bude trvat. Ale že by se chytili zrovna na Spartě, to by bylo špatný. Tak jako zbrojovka v prvním kole dala Spartu 3-1.
2: No tak uvidíme, držíme palec.
1: 603, 103, 103, Rádio Krokodýl, dobře, děkujeme, na shranou.
2: Tak kdo chce zafandit, kdo chce Artis podpořit a dotlačit ho k té víře, tak volejte hned teď Studio Krokodýla.
1: Někdo volá. Kdo pak volá? Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Martina.
1: Dobrý den, Martino, vy půjdete na fotbal?
3: Určitě, ano.
1: A wow. S kým půjdete?
3: Přítelem.
1: Přítelem. On se Marta asi nemenuje, že?
3: On se Marta nemenuje, ano.
1: Jo, dobře, tak, že vezmete Spartu, porazíte Spartu, tak Marta se k tomu taky hodí. Ukažte, jak budete fandit.
3: Artis do toho.
1: To mi řekněte, kdy jste byla naposledy na fotbale.
3: Já? No, už je to dlouho, no.
2: Tak. Doma u telky.
1: Jo. Bude opáčko o víkendu. Vstupenky jsou vaše, nezavěšujte, gratuluji, mějte se hezky. Na shranou.
2: Hezký den.
3: Mějte se,
0: naschle. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Pojďme se podívat na silnice, jak to tam vypadá. Slovo má v téhle chvíli Jakub.
4: Krásné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně už počítejte s přerušovanou kolonou ve Slatině na Řípské ulici mezi D1 a Tuřankou. Jinak je ve městě provoz zatím spíše slabší. Na Znojemsku na průjezdu Čejkovicemi směrem na Břežany boudalo osobní auto. Na místě jsou záchranné složky. A na D2 na 3. kilometru směrem z Bratislavy na Brno stojí dodávka s poruchou. Projíždíte kolem opatrně.
1: Příjezd po D2 k Brnu, tam je to zhruba už 5minutové zdržení a po D1 k D2 se zdržíte nějakých 5-10 minut.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 7.37, to je čas, kdy jdeme za dětmi.
2: Přesouváme se do školky v Králově Poli a ptáme se, kdo je to Bručoun.
3: Že se moc rozčiluje.
4: Že se zlobí strašně a krade.
5: Ten, kdo má třeba špatnou nádobu, kvůli tomu bručí takhle.
6: Bručí na komedvěd a dá bum, bum, bum, bum.
7: Dělá brum, brum, bručí.
8: Bručoun je Bručoun.
9: Bručoun je můj palec u nohy.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Krokodýl.

0: Ozone na Krokodýlu, 3 minuty před 7:45, kdy se hromy blesky teď ozývají kousek za Moravskými Budějovicemi ve směru k Brnu. V Mohelně za chviličku a Slaviticích tam už prší hodně, ale ty hromy blesky tam přijdou. Uvidíme, jestli přijdou i nad město Brno, nebo jestli se to do té doby rozpadne. Každopádně v Brně máme v téhle chvíli 20 stupňů, odpolední maxima až 32.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Ani srážky z posledních dní podle vodohospodářů a meteorologů nezmírnily dlouhodobé sucho na jižní Moravě. Muselo by podle nich pršet delší dobu a na větším území. Nízké hladiny řek i nádrží sledují i rybáři. Jaderná elektrárna Dukovany nabídne i letos noční prohlídky. Během 4 zářijových pátečních večerů si návštěvníci potmě prohlédnou návštěvnické centrum, strojovnu i sklad použitého jaderného paliva. 4-hodinové exkurze začnou vždy v 21 hodin. Pro adiktologické služby, které pečují o drogově závislé, očekává premiér Babiš příští rok navýšení rozpočtu. Letos mají 415 milionů korun. Řekl, že potřebují peníze navíc, aby mohli najmout více pracovníků. Brankář Lukáš Dostál se včera v Říčanech poprvé setkal s novými trenéry hokejové reprezentace Zdeňkem Motákem a Pavlem Grosem. Byl jedním z hokejistů v aréně nedaleko Prahy, kteří se zapojili do tréninku zámořských hráčů. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
3: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. 2 týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte 7. hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
1: Rádio Krokodýl. To nejlepší po ránu.
8: No je to nejlepší po ránu.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: 10 minut a bude 8 hodin. Dobré ráno.
2: Hezké ráno s tou plnou pusou.
1: Pardon, já jsem si... Katka donesla kokosovou buchtu, tak jsem zkrátka musel.
2: No jo, plná pusinka, tak si nechutnáte, já mezi tím to odbavím. Jo. Brně totiž dneska začne festival pouličního divadla a nového cirkusu na Prknech, Dlažbě i Trávě, a to v parku na Moravském náměstí. Potom od pátku do neděle pokračuje v Běncenově sadu. V pondělí se pak ještě vrátí na Moravák. No a nabídne směs divadla, cirkusu, loutek a hudby zdarma pro děti i dospělé. Zároveň otevře několik aktuálních témat, a to od politiky přes média až po duševní zdraví. Tak nezapomeňte, festival pouličního divadla a nového cirkusu na Prknech, Dlažbě i Trávě už ode dneška v Brně.
1: A kdybyste chtěli na pivo, tak u nás v Senticích je v sobotu pivní festival, na ten se moc těší.
0: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

0: Klasická devadesátka na Krokodýl Lurk. 96 se psal, kdy mistr prezident vydal Coco Jumbo. 2 minuty a bude 8 hodin.
1: Rádio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Zveme vás na brněnskou hvězdárnu. Ve čtvrtek 20. srpna od 18 hodin společně oslavíme Mezinárodní den měsíce. Čeká vás poutavé setkání věnované vesmírnému programu Artemis, budoucím cestám k měsíci i vzniku unikátních snímků úplného zatmění slunce. Přijďte nahlédnout pod pokličku současného výzkumu vesmíru. Mezinárodní den měsíce ve čtvrtek 20. srpna v brněnském digitáriu. Vstupenky najdete na www.hvězdárna.cz.
2: Rádio Krokodýl.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kuře 1 kg za 49,90 a Aperol plus Prosecco kombo cena za 259,80. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Víte, co mají společného rodiny Plaček, Šťastný, Furman, Kohn, Lev Bér a město Brno? Příběhy, které formovaly naše dějiny, ulice i domy.
6: Přijďte na Štetlfest, mezinárodní festival židovské kultury od 26. do 30. srpna.
5: Objevte zapomenuté životy a místa.
6: Více informací na štetl.cz.
0: Bude 8 hodin, vy jste s rádiem Krokodýl, Katka má další zprávy, dobré ráno.
7: Hezké ráno, odborníci v brněnském besedním domě v těchto dnech čistí varhany, víc už za chvíli.
0: Po 8. Ellie Goulding. Robbie Williams. A taky Rybičky 48. A já všechno vpět. Co počasí, tak po ránu to bouřilo hodně na jihu. Myslím tím, jako, že fakt hromy blesky. Teď nad město Brno se to blíží a myslím si, že tady budou taky hromy blesky. Momentálně je ta bouřka lehce pod Rosicemi, v Brně už jsou drobné přehánky, uvidíme, jak moc intenzivní to bude. To samé by mělo přijít na večer, pás deště, přehánek a bouřek, ale teploty do té doby celkem vysoké, na jihu kraje až 32.
8: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
7: Je 8, hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
7: 5 pater a 4 000 píšťal mají varhany v brněnském besedním domě. Nástroj v těchto dnech rozebírají a čistí varhanáři. V píšťalách se usazuje prach, který ovlivňuje zvuk. Besední dům je sídlem Filharmonie Brno. Varhany se při koncertech rozezní několikrát za sezonu.
2: Rádio Krokodýl, Vyškovsko.
7: Provoz na trati mezi Nezamyslicemi na Vyškovsku a Olomoucí včera dopoledne zastavil požár zabezpečovacího zařízení v Ivanovicích na Hané. Provoz byl obnoven ještě před polednem. Vlaky dočasně nahradily autobusy.
2: Rádio Krokodýl, Svitavsko.
7: Moravská Třebová otevřela na přání obyvatel první psí hřiště. Vzniklo na místě bývalých volejbalových kurtů. Prostor město zatím pouze vyklidilo, upravilo, natřelo plot a doplnilo ho lavičkami. Cyklista Matyáš Vacek zahájil závod kolem Německa 15. místem v prologu. Při prvním startu od Tour de France ztratil úřadující český šampion v časovce i závodu s hromadným startem 9 sekund na vítězného Mexičana Isaaca del Tora.
9: Pojď si začilovat. Pohoda, drinky a zábava. Vidíme se večer, řekni Krokodýl a sleva je tvá. Moonlight Lounge, Smetanova ulice, Brno.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Vyrážíme na silnice, slovo má v téhle chvíli Jakub.
10: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně se jede pomalu na Knínické ulici na cestě od Bystrce k Žabovřeské ulici na úrovni Veslarské. V centru města se ucpává Nádražní ulice u Úzké. Pomalu jede D1 na Vyškov u Brna mezi kilometry 190 a 196. A na D2 na 12. kilometru na cestě z Brna na Slovensko stále stojí u krajnice poruchané nákladní auto a částečně překáží i v pravém pruhu. Projíždíte kolem opatrně. Rádio Krokodýl, z klobásy stánce Koptilšár.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Co se týče bouřky, která se blíží k městu Brnu, chtěl bych uklidnit pány pokrývače, kteří už teď běhají po naší střeše a pokládají novou střechu. Chlapi, v klidu pracujte, k vám to nedojde.
1: Tak výborný, to je dobrá zpráva. Sentice to mine. Co vás ale nemine, 116 800 korun, které nabídneme už za chviličku za náš krokodýlí zvuk.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Se s tou břitvou je tak tupá, že se s ní nemůžu oholit. No to nemůže být pravda. Před chvílí s ní šlo linoleum řezat dobře.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 8 hodin 10 minut tomu a ujišťujeme vás s Katkou, že bychom vám fakt chtěli udělat radost.
2: To stoprocentně, no. Protože těch peněz je hodně a myslím si, že to by bylo parádní na takový konec prázdniny letošní. Tak moc držíme pěstěji, volejte teď studio 603 103 103. Je tady 116 800 korun ve hře.
1: Radio Krokodýl, dobrý den.
3: Ahoj, dobrý den, dobré ráno, tady Tom Prigov.
1: Dobrý den, Tome, prší u vás?
3: No, trošku tady zabouřilo teďka, ale žádná kapička.
1: Jo, no my tady v Brně tak jakože asi 17 kapek, jako nic moc. Každopádně, možná vám...
2: Zaprší peníze.
1: No, to by bylo moc hezký. Co máte pro nás za tip?
3: To by bylo pěkné.
1: To by bylo pěkné, no. Co to podle vás je?
3: Hele, já bych řekl, zkusím to. Řezání koberce takým tím háčkem, jak se řeže vlastně na zalamováku.
1: Jasně. Jo,
3: byste spolu ta perlínka, ono to tak křupé, tak možná nevím.
1: Dobře, jdem to přeříznout. Ale já úplně přesně vidím ty vlákna, jak to jako řežeš a ono to takhle tak praská.
2: Já bych klidně byla pro, tak uvidíme.
1: Co říká arbitr?
2: Ne, ne, a mám pocit, že tenhle typ už tady někdy byl.
1: Jo, já jsem tohle ještě neslyšel. Tak ani kapka.
2: Ani kapka.
1: Díky a hodně štěstí příště.
3: Mějte se moc hezky, čau, kipa.
2: Krásný den. Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali.

0: Ellie Goulding na rádiu Krokodýl v 8 hodin a 19 minut přes město Brno. Teď přešla taková drobná přehaňka. Trochu víc než drobná přehaňka je teď dole pod Brnem, to je v Pohořelicích vidím. V Hustopečích ten déšť je trošku intenzivnější. Teploty ale budou stoupat na nějakých až 32. Během dne by pršet nemělo, ale k večeru od jeho západu pásmo deště, přeháněk a bouřek, které můžou být i silné.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno. V Hodoníně u Kunštátu na Blanensku se dnes koná pětní zhromáždění k uctění památky obětí holokaustu Romů a Sintů na Moravě. Akce bude součástí 83. výročí od hromadného transportu romských mužů, žen a dětí z tábora v Hodoníně do koncentračního tábora Osvětim-Březinka. Letošní adepti na senátory nebo jejich navrhovatelé mají dnes poslední šanci na to, aby opravili případné chyby a nepřesnosti na volebních přihláškách. O připuštění k volbám rozhodnou registrační úřady nejpozději zítra. Nejméně 12 lidí zabil ruský vzdušný útok na ukrajinskou metropoli Kyjev, další 30 lidí utrpěli zranění. Během utkání první a druhé fotbalové ligy mohou kluby na stadionu nově zobrazovat na časomíře i probíhající nastavený čas, informovala o tom Ligová fotbalová asociace, která v Česku řídí profesionální soutěže. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
0: 9,5 minuty a bude 8:30.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
5: Sunny Day Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show, po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunny Day Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sunnydayfest.cz.
6: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
7: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
6: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
8: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně. www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
9: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
10: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
11: Je dobré mít někoho rád. Krokodýl. Rádio, které pomáhá.

0: celou jižní Moravu.
1: Ano, osvěžujeme tak, že máme pro vás 103 probiodrinků brněnské firmy Bala 21. Nově se můžete vyfotit s taky naším maskotem, kterého vozíme sebou.
2: No a včera jsme zamířili mimo Brno, konkrétně do Vyškova.
3: Krokohlídka osvěžuje ve Vyškově na náměstí. Pěkný den.
4: Děkujeme za probiodrink krokodýlový.
5: Zdravíme z Vyškova.
6: Zdravíme z Vyškova.
7: Zdravíme z Vyškova a moc díky.
8: Zdravíme z Vyškova a děkujeme.
9: Děkujeme do Krokodýl za osvěžení. Zdravím Vyškova, děkuju.
1: Ano, včera tedy mimo Brno, dnes se opět vracíme do města Brna.
2: Je to tak, odpoledne vám přivezeme probiodrinky na ulici Milady Horákové, tak se stavte.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Zkontrolujeme silnice, slovo má v téhle chvíli Kuba.
10: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně se jede pomalu na Knínické ulici na cestě od Bystrce k Žabovřeské ulici na úrovni Veslařské. V centru města se ucpává Nádražní ulice u Úzké. Pomalu jede D1 na Vyškov u Brna mezi kilometry 190 a 196. A na D2 na 12. kilometru na cestě z Brna na Slovensko stále stojí u krajnice poruchané nákladní auto a částečně překáží i v pravém pruhu. Projíždíte kolem opatrně.
1: Máme tady komplikaci na příjezdu do Brna po D2 ve směru od Břeclavy k Brnu. V podstatě exit 1, tedy ten nejinkriminovanější, ten nejvíc plný teďka, tak se tam navíc v téhle chvíli srazila dvě osobní auta a blokují jeden jízdní pruh. Na Brněnsku mezi Jiříkovicemi a Tvarožnou se srazila dvě osobní auta, i tam opatrně.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 6 minut po půl deváté jdeme za dětmi a do nemocnice.
2: Ve školce na Lesné jsme se ptali, co je to plastická operace.
3: Třeba když někdo strašně moc spije, tak přijde do nějakého doktorství a tam ho ošetří a sportujou tam. Tam se pořád jenom cvičí nahoru, dolů nohu.
4: Já znám takovej, my se na to s Feldou koukáme. To je Vítejte v novém těle a tam třeba cvičí. A já myslím, že to je tím cvičením, ale není. Oni jim tam udělají plastovou operaci.
1: Já si musím přiznat, že tohle téma pro děti jsem zvolil úmyslně. Je mi v podstatě jedno vždycky, jak se kdo vyspí, ale doufám, že se dneska velmi dobře vyspal pan doktor Filip Hudeček a jeho tým na IC klinice, protože je tomu 6 měsíců a 7 dní, co měli na stole mě, a dneska mají někoho mě velmi blízkého. Tak doufám, že se dneska bude opravdu dařit.
2: Tak určitě.
1: Uf, snad to dobře dopadne.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Za 4 minuty bude 8:45. Přehaňka přešla přes město Brno, teď dopršelo i ve Slavkově. V Bučovicích za chvilku přestane pršet. Jinak další přehaňka se v téhle chvíli k městu Brnu neblíží. Ale pozor, odpoledne a na večer by to měly být pás deště, přehaněk nebo bouřek, které můžou být i silné. Teploty dneska vysoké, na jihu až 32 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. V parku na Moravském náměstí v Brně dnes začne festival pouličního divadla a nového cirkusu Na prknech, dlažbě i trávě. Od pátku do neděle pokračuje v Bjernsenově sadu. V pondělí se ještě vrátí na Moravské náměstí. Po nehodě osobního auta s autobusem u obce Pěti psi na Chomutovsku zemřeli včera v podvečer 3 lidé. Šlo o pasažéry osobního auta, které přejelo do protisměru, kde se střetlo s autobusem. V něm cestoval pouze řidič, který neutrpěl vážnější zranění. Před víkendem v Česku zaprší, místy se hlavně v pátek objeví i silné bouřky s nárazy větru. Sobota a neděle budou ale slunečné, nejvyšší víkendové teploty budou kolem 25 stupňů, na jihovýchodě i více. České hokejistky prohrály na úvod prvního dílu Eurohockey Tour ve Švýcarsku s Finskem 1-3. Americký kouč Brian Idalsky tak začal své angažmá porážkou. V dalším utkání se Češky utkají v pátek od 15:30 se Švédskem. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
3: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
5: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
6: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
9: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
8: A mytí oken?
9: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
10: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
1: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
11: No je to nejlepší po ránu.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: 9 minut schází do 9. hodiny raní.
2: A my vám přejeme hezké ráno a hlásí se nám mluvčí brněnských strážníků Markéta Skřivánková.
3: Krásný den vám i posluchačům Rádia Krokodýl. Hlasité rány a řinčení plány daleko mateřské školy zaslechlo ve středu brzy ráno kolem jdoucí západní části města. Když se snažil zjistit, co se tu stalo, uviděl už jen zem plnou stěpu, rozbité vstupní dveře a několik poničených květináčů. Obratem proto přivolal strážníky, vznikl spoušť, přisuzoval mladému muži, který od školky spěšně odcházel. Svědek hlídce podezřelého popsal a upřesnil i kam měl namířeno. Strážníci ho díky tomu brzy našli, polehával na zemi u vchodu do panelového domu. 29-letý muž nejprve tvrdil, že dveře školky už rozbité byly a zajímal se, zda jsou v okolí kamery. Po několika minutách ale přiznal, že je skutečně rozbil. Důvod strážníkům ale povědět nechtěl. Vzhledem k tomu, že škoda přesáhne 10 000 korun, stal se podezřelým do spáchání trestného činu. Ode mě je to pro dnešek. Děkuji za pozornost a za městskou policii Brno. Přeji vám všem krásný den.
1: Děkujeme.
2: Tolik mluvčí strážníků Markéta Skřivánková. Přijme hezký čtvrtek.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o

0: Rihanna na Krokodýlu přesně 2 minuty před 9 hodinou.
1: Rádio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Zveme vás na Strach v Permoniu, řád zapomenutých. Zažijte bývalý černouhelný důl Kukla v noci. Čeká vás hororová týmová hra, plná tajemství, napětí a adrenalinu. Projděte temná zákoutí Permonia a odhalte, co mělo zůstat navždy utajeno. Strach v Permoniu, řád zapomenutých. V sobotu 29. srpna od 21 hodin. Kapacita je omezena, vstupenky pouze předem online na permonium.cz.
2: Radio Krokodýl.
4: Otevřené sklepy v Mikulčicích se blíží.
5: Máš rád dobré víno a slovácké pochutiny? Tož neboj hloupý a nestuj jak svatý za dědinu. Doraž k nám do Mikulčic na otevřené sklepy.
4: 3 sklepní lokality, koňské povozy, cymbálová muzika, na nocleh Karavan plac, čisté nové městečko a samozřejmě proudy mikulčického vína profesionálních i menších tradičních vinařů. Sklepy otevíráme v Mikulčicích 22. srpna od 10 hodin. Více na www.vinomikulcice.cz.
6: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
0: 3/4 minuty a bude 9 hodin a vy jste s Krokodýlem dnes ve čtvrtek 20. srpna, kdy Bernard slaví svátek. Katka nachystala další zprávy. Dobré ráno.
7: Pěkné dopoledne.
0: Dobře.
7: Tenistka Sara Bejlek senzačně porazila světovou jedničku, víc už za chvíli.
0: Co dáme po 9:90? Natalie Imbruli. Bude i Michael Jackson. A taky Madonna. Co dnešní počasí, tak ranní přehánky jsou za námi, teď se k nám, pokud se dobře dívám, žádná neblíží, ale odpoledne a na večer by měl přijít nějaký pás přeháněk nebo i bouřek, které můžou být i silné, teploty budou vysoké až 32.
8: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
7: Je 9, hezké dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
7: U brněnské přehrady začalo preventivní zabezpečení skalních svahů pod hrází. Geotechnický posudek ukázal, že se kvůli přirozenému zvětrávání místy uvolňují menší kusy skály. Pracovníci proto včera i dnes odstraňují uvolněné části horniny a náletovou vegetaci.
2: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
7: Rozsáhlá havárie vodovodu v Mikulově omezila včera dodávky vody v 10 ulicích. Vodovody a kanalizace Břeclav už dodávku obnovily a začaly síť odkalovat. Opravy budou pokračovat také dnes.
2: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
7: Ve Veselí nad Moravou včera zástupci města slavnostně otevřeli obnovené náměstí Míru. Součástí poslední etapy bylo vybudování parkovacích míst nebo nových chodníků i úprava zeleně, a to za 20 milionů korun. Oficiální otevření bude v neděli na oslavě 770 let od první pečetní zmínky o městě. 20-letá česká tenistka Sara Bejlek dnes v Cincinnati senzačně porazila světovou jedničku Arinu Sabalenkovou z Běloruska 7-6-6-4 a postoupila do čtvrtfinále. V něm ji čeká domácí Madison Keysová. Přes osmifinále naopak neprošla Marie Bousková.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Hezké dopoledne, vyrazíme zkontrolovat silnice, začíná Kuba.
9: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Na příjezdu do Brna z Prahy po dálnici D1 za 190. kilometrem došlo k nehodě. Kolona má přes 5 kilometrů a bouralo se z Brněna Dornichu do centra před Kovářskou a uspává se také Jihlavská před Vídeňskou. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Kub Tilšár.
0: Kubo, děkujeme. Pozor dejte na trase z Jihlavy ve směru na Znojmo na výjezdu ze Želetavy, kde se srazilo osobní auto s nákladním. Na Brněnsku mezi Hajany a Želešicemi se srazila 3 osobní auta. Počítejte tam s omezením. A pojďme se podívat také do linky řidičů.
10: Jarka Brno, projížděli jsme kolem rohlinky, velká nehoda, tak když tak upozorníte lidi. Hezký den.
0: Jarko, děkujeme, upozorňujeme lidi, možná by to občas chtělo říct, kde to tam je, že kolem Rohlinky je těch míst víc. Díval jsem se na kamery a vidím tady, že nad D1 na té velké křižovatce je opravdu jako větší nehoda, jsou tam u toho policisté, hasiči, záchranáři, to auto, které je tam uprostřed za křižovatkou, jako nevypadá vůbec pěkně, z toho si tak možná na památku vezmou zpětný zrcátko, to bude tak všechno. Prosím, dejte pozor, šťastnou cestu.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: 9.03, to je čas, kdy posloucháte Krokodýla. Hezké dopoledne přejem.
1: Krásné dopoledne, no a startujeme 90 v 9, tak si je užijte.
2: Rádio Krokodýl 90.

90. let. 99. Každý den po 9. hodině. 99 na rádiu Krokodýl.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probíl a Kalův Frk.
2: Povídej si dva kamarádi, ta moje žena je hrozná, pořád mluví jen o sobě. Moje je horší, ta mluví pořád o jiných.

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života. Máte písničku, na které jste vyrůstali? Vzpomínku na nějaký konkrétní rok? Událost, která se vám vybaví? Napište nám na program@krokodil.cz a my vám hit vašeho života zahrajeme.
1: Dneska si na program@krokodil.cz napsal Kamil. Zdravím do Krokodila, chtěl by zahrát Cyrila. Je to písnička, kterou u vás vždycky rád slyším. A zdravím své kolegy na halu do Líru. Podepsán Kamil. Tak tady je ten Cyril.

0: Krokodýl na koupáku. Ranní déšť za námi, další nás čeká až někdy odpoledne večer a teploty 32. Co dělat jiného, než když nám sprchlo? Trávníčky se budou lehce zelenat, tak razit na koupaliště, co třeba na Kraví horu. Tam nás čeká nejenom venkovní bazény, ale parádní výhled na město Brno. A pokud dáváte přednost přírodnímu koupání, zaměřte na biotop Brno Jih, kde se voda čistí přírodní cestou bez klasické bazénové chemie. A taky si tam třeba můžete zahrát beach volejbal. No a nebo třeba můžete vyrazit na Králova pole na ulici Křížíkova. A to je oblíbené letní koupaliště, které nabízí velké bazény, prostor pro plavání i dovádění ve vodě a samozřejmě zázemí pro rodiny s dětmi. Tak až vyrazíte, užívejte třeba i další devadesátky, které mám nachystané. Inner Circle, No Doubt a bude i Dr. Alban. Vám všem hezké čtvrteční dopoledne.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku. Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
2: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodur právě běží letní akce. Mínus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodur v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodur.cz
1: Rádio Krokodýl. Tonda Kala. Nevíte, kam v Brně s dětmi za zábavou? Navštivte nejmodernější zábavní park Bruno Family Park. Ráj nekonečných možností a 40 jedinečných atrakcí nejen pro vaše děti. Bruno Family Park. BrunoFamilyPark.cz.
3: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
4: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
5: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Je dobré se usmívat. Rádio Krokodýl. Nechte se bavit.
3: Vaše nejvěrnější rádio.
2: Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě. Jeden hit, jedna sekunda. Poslouchej a vyhrávej.
1: Dr. Alban, It's My Life, rozděl na Krokodýlu 4 minuty po 9:30. Jdeme hádat hit v jedné sekundě, co nabízím za uhodnutí. Zítra začíná jedna ze skupin volejbalového mistrovství Evropy žen. Ta skupina se hraje tady u nás v Brně. Já mám pro vás 2 vstupenky, celodenní vstupenky, na příští týden 25. srpna do pavilonu P na brněnském výstavišti, kde se to bude celé hrát. Telefon 600 300 303. Kdo pak na něm? Krokodýl, dobrý den. Haló? Aha, někdo tam byl, už tam nikdo není. Tak, jdeme teda hádat. Stište všechno, no to není moc slyšet, takové jemňulinké. Zkusíme to někomu pustit. Krokodýl, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Kdo pak tam?
2: Honza z Brna.
1: Jane, posloucháte dobře?
2: Poslouchám.
1: Tak, jdeme na to. 3, 2, 1, go! To je všechno.
2: Tak, to je hodně těžký. Dneska
1: je to hodně těžký, musím přiznat, že jo. Ono tam těsně poté, tam zazní něco, co by to jako napovědělo, ale to už by nebyla sekunda. Takže víte?
2: Nevidíte.
1: Je mi líto. Děkuju moc, mějte se hezky. Naschledanou. Doufám, že ostatní to slyšeli dobře, nebo možná lépe, to já nevím, ale každopádně pokud slyšeli, můžete volat. Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Silva.
1: Silvo, dobrý den, vy jste poznala?
3: Nelly a Kelly. Ale tu písničku si úplně nespojnám, jak se jmenuje, ale zpívá to Nelly a Kelly.
1: Jak jste to? Dilema se to jmenuje, ta písnička. Dneska jsem si říkal, že to jako fakt nikdo neuhodne. Ten začátek nebyl skoro ani slyšet. A ty... No jste zkrátka dobrá.
3: Tak asi jo.
1: Slýcháte to často?
3: No, ani ne, tak vám děkuju.
1: No, není zač. Počkáte, a když uděláte nějakou dobrou večeři nebo se něco povede, to neslyšíte? Jseš dobrá.
3: Jo, tak to je pravda. No a právě to pořád spojený s tím jídlem, to je takový...
1: Hrozný, já vím, no. To věřím. Tak užijte si volejbal, ať tam vezmete kohokoliv, je to vaše. Gratuluju, nezavěšujte a mějte se hezky.
3: Děkuju.
1: Naschledanou. Ano, kdybyste slyšeli to, tak byste možná poznali, ale... Je to zkrátka úžasné takhle uhodnout. Nelly a Dilema, dáme si to celé.

0: Nelly a Dilema na Krokodilu, dnešní hit v jedné sekundě. Silva uhodla na druhý pokus. Co vy a další devadesátky? Uhodli byste, kdo zpívá třeba tady tohle? No jasně, mladí, úžasní, NSYNC. A co tahle písnička? Tam paní správně typuje Laru Fabien. A víte tady tohle, tak to si myslím, že asi všichni, ne? No jasně, to jsou Pet Shop Boys a tohle jsou devadesátky po deváté, které do desáté budeme hrát. Bernard dneska slaví svátek a Krokodýl přeje hezké dopoledne.
1: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
2: Rádio Krokodýl.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
1: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
4: Baví tě auta asi technicky zdatný? Přidej se k AHIFI v Brně. Hledáme montážního technika na odhlučnění a ozvučení vozů. Zkušenosti z AutoHIFI nejsou podmínkou. Náš zkušený tým tě vše potřebné naučí. Čeká tě moderní dílna, zajímavá práce a možnost se rozvíjet. AHIFI, specialisté na odhlučnění vozů, AutoHIFI a prémiovou kosmetiku.
5: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Rádio Krokodýl. 90ky v 9. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 90ky v 9. Každý den po 9. hodině.

0: Hudbu složila slova, napsala Robert Miles, zaspívala Marianne Naylor. One and One, poslední devadesátka po deváté na Krokodýlu. Poslední, protože bude 10 za 2 a čtvrt minuty.
1: Clean. Pravidelný úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor nebo bytových domů v Brně s LK Clean za každého počasí. lkclean.brno@gmail.com. Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
1: Zveme vás na brněnskou hvězdárnu. Ve čtvrtek 20. srpna od 18 hodin společně oslavíme Mezinárodní den měsíce. Čeká vás poutavé setkání věnované vesmírnému programu Artemis, budoucím cestám k měsíci i vzniku unikátních snímků úplného zatmění slunce. Přijďte nahlédnout pod pokličku současného výzkumu vesmíru. Mezinárodní den měsíce ve čtvrtek 20. srpna v brněnském digitáriu. Vstupenky najdete na www.hvězdarna.cz.
2: Rádio Krokodýl. Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po desáté dáme Coldplay. Rembrandt. A bude i Gump.
4: Protože to nevzdám, a tak to je.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Léto to taky nevzdává. Dnešní odpolední teploty až 32 stupňů. Teď už máme 23 v centru Brna. Zatím neprší. Teda ono pršelo ráno trochu v některých místech, ale pozor, odpoledne od jeho západu bude přecházet pásmo deště, přeháněk a bouřek, které můžou být i silné. Tak na to dejte pozor.
5: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
6: Pěkné dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
6: Na náměstí Svobody zítra začne další akce ze seriálu Slavnosti Brno. Tentokrát se lidé mohou těšit na dožínky, které budou ve znamení oslav sklizně, tradičního řemesla a hojnosti. Potrvají až do neděle 30. srpna. Jednání zástupců vlády, odborů a zaměstnavatelů o růstu platů ve veřejném sektoru na příští rok se uskuteční 24. srpna. Začít by mělo po zasedání kabinetu a mimořádné tripartity. Ministr práce Aleš Juchelka tento týden řekl, že by růst výdělků zaměstnanců veřejných služeb a státu mohl být nejvyšší za poslední roky. Nejméně 12 lidí zabil ruský vzdušný útok na ukrajinskou metropoli Kyjev. Dnes ráno to uvedli kyjevský starosta Vitalij Kličko a státní služba pro mimořádné situace, podle které 30 lidí utrpěli zranění. Jeden člověk zahynul v kyjevské oblasti. České reprezentantky získaly na úvod mistrovství světa juniorů v dráhové cyklistice v Belgii bronzové medaile v týmovém sprintu. Emma Benešová, Kristýna Křupalová a Emilie Jarošová porazily v souboji o třetí místo kolumbijskou trojici.
7: Pojď si začilovat. Pohoda, drinky a zábava. Vidíme se večer, řekni Krokodýl a sleva je tvá. Moonlight Lounge, Smetanova ulice, Brno.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme na silnice, slovo má Jakub.
8: Pěkné dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Stále pozor na příjezd do Brna po dálnici D1 z Prahy za exitem 90, kde se projíždí odstavným pruhem po srážce osobního vozidla s nákladňákem. Do místy přerušované kolony se dojíždí u exitu 182 na Kývalku. Dopravní nehoda částečně překáží na Dornichu do centra u Škrobárenské a bouralo se také u Veslařské ulice na křižovatce na Kníňickou. A na Brněnsku mezi Hajany a Želešicemi došlo k nehodě 3 osobních aut, projíždí se tam Divadlově. Pro Rádio Krokodýl z Global Systance Jakub Tilšar.
0: Kubo, děkujeme, dívám se, že u rohlenky na té křižovatce nad dálnicí už odjeli záchranáři, Už tam jenom zbylo jedno hasičské auto a už je tam odtahovka, která nakládá to havarované auto, takže během chvíle snad bude komplet průjezdno. A pozor ještě na Brněnsku mezi Bělčí a Ochozem u Tišnova, kde došlo k dopravní nehodě.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: přátelé, ať jste pokrývač nebo třeba chirurg, tak vám přeju, aby se vám dneska vaše práce opravdu, ale opravdu dařila. A taky hrajeme k svátku všem Bernardům, kteří slaví svátek a přichází už Katka.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Baví se takhle dva policisté a jeden říká, hele, víš, že budou rušit finanční úřad? Prosím tě, co je to za blbost? Jak jsi na to přišel? No, přišel mi od nich papír a na něm bylo napsáno poslední upomínka.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám, i tobě, a taky tobě.
3: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Radio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
1: Radio Krokodýl taky tento týden vyráží do ulic mezi vás a osvěžuje vás. Máme pro vás každý všední den 103 probiodrinků brněnské firmy Bala 21. No a pojďte si poslechnout, jak to včera probíhalo ve Vyškově.
2: Krokohlídka osvěžuje ve Vyškově na náměstí. Pěkný den.
3: Děkujeme za probiodrink Krokodýlový.
4: Zdravíme z Vyškova.
5: Zdravíme z Vyškova.
6: Zdravíme z Vyškova a moc díky.
7: Zdravíme z Vyškova a děkujeme.
8: Děkuji Radio Krokodýl za osvěžení. Zdravím Vyškova, děkuju.
1: Tak takhle to včera probíhalo ve Vyškově a dneska se vracíme zpátky do Brna. Budeme vás osvěžovat pro biodrinky odpoledne na ulici Milady Horákové. Tak si to nenechte ujít a můžete se taky vyfotit s naším maskotem, kterého vozíme sebou, krokodýlího. Tak si to nenechte ujít. Teď mějte dál hezké dopoledne v 10 hodin a 22 minut.
0: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie. Rádio Krokodýl. Katka Horáková.
9: Káťo, jedeme do Olympia parku.
10: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
9: Tak si nezapomeň brusle, my s tátou si je bereme taky.
10: Jupi, a víš, že tam v srpnu budou Lollipops?
9: Jasně, od 8. srpna tam bude každý víkend nejléto. Vystoupí i Kája a Bambuláček, Tary a Slza.
10: Proto pojedeme do Olympie Brno.
0: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
11: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
12: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černoviska nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.
13: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
0: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již začíná.

0: Kmenu. Šetříme s krokodýlem.
1: A což takhle dnes poobědvat v brněnské restauraci Štatl, kde nabízí zelňačku s uzeninou a k tomu třeba kuřecí smetanové soté se zeleninou, cizrnou a žampiony a dušenou rýží. To vše za 174 koruny. Pokud jste si právě vybrali, přejeme dobrou chuť.
0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.

hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Pokud už jste dostatečně nastartovaní do dnešního pracovního dne a vaše mozkové závity jedou naplno, tak si je můžete ověřit právě teď na lince 603 103 103, kdy vám nabízím 116 850 korun. Co tady máme za zvuk? Jsem strašně zvědavá. Hezké dopoledne. Kdo si dovol? Tady krokodýl Katka.
2: Dobrý den, tady Pavel, Brno.
1: Pavle, zdravím vás. Odkud voláte? Z práce nebo jste někde na cestách?
2: Doma,
1: tak to je pohoda, tak bezvadný. Pavle, zopakujeme si, náš zvuk zní takhle. A mě zajímá, jaký tip jste si naposlouchal.
2: Já bych to viděl, nebo to tak slyším, loupání vajíčka, třeba uvařeného, ty skořápky, to praskání.
1: Tu skořápku, jasně, tak fajn, máme v tom jasno. A co říká arbitr? Tak Pavle, ani loupání vajíčka to není.
2: Dobře.
1: Máte ještě v záloze nějaký tip na příště?
2: Naschledanou,
1: tak asi ne. Tak přátelé, to znamená, že do dalšího soutěžního kola opět přisypeme nějaký ty drobáky a budeme hrát o víc peněz, tak si to nenechte ujít.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali.

0: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
1: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
0: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
2: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně. www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
3: Víte, co mají společného rodiny Plaček, Šťastný, Furman, Kohn, Lev Bér a město Brno? Příběhy, které formovaly naše dějiny, ulice i domy.
4: Přijďte na Štetlfest, mezinárodní festival židovské kultury od 26. do 30. srpna.
3: Objevte zapomenuté životy a místa.
4: Více informací na štetl.cz.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro sprchový gel Nivea 250 ml za 44,90 a šeba kapsičky pro kočky 40 kusů za 449,90. Byla. To dobré začíná u nás.
6: Otevřené sklepy v Mikulčicích se blíží.
7: Máš rád dobré víno a slovácké pochutiny? Tož neboj hloupý a nestuj jak svatý za dědinu. Doraž k nám do Mikulčic na otevřené sklepy.
6: Tři sklepní lokality, koňské povozy, cymbálová muzika, na nocleh Karavanplac či Stanové městečko. A samozřejmě proudy mikulčického vína profesionálních i menších tradičních vinařů. Sklepy otevíráme v Mikulčicích 22. srpna od 10 hodin. Více na www.vinomikulcice.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
11: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: prostě od pambička buky jako skří.
1: Tohle je Eva Perná a my jsme Radio Krokodýl. Ladíte nás lehce před 11. Krásné dopoledne přeje Katka a se mnou už připravená Petra další zprávy.
2: Hezké dopoledne, ve zprávách se podíváme na to, jak to vypadá s kvalitou vody v přírodních nádržích na jižní Moravě.
3: Radio Krokodýl.
4: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
5: Zveme vás na Strach v Permoniu, řád zapomenutých. Zažijte bývalý černouhelný důl Kukla v noci. Čeká vás hororová týmová hra, plná tajemství, napětí a adrenalinu. Projděte temná zákoutí Permonia a odhalte, co mělo zůstat navždy utajeno. Strach v Permoniu, řád zapomenutých. V sobotu 29. srpna od 21 hodin. Kapacita je omezena, vstupenky pouze předem online na permonium.cz.
4: Rádio Krokodýl. V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
6: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
4: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
1: Po 11. si dáme kapel.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Zatím si v Brně užíváme sluníčka, ale očekáváme většinou zataženo až oblačno, později odpoledne k večeru přehánky a bouřky, které mohou být i silné. Teploty 28 až 32 stupňů.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
0: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Pěkné dopoledne.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Kvalita vody na některých přírodních koupalištích v Jihomoravském kraji zůstává zhoršená. V lagunách 1 a 2 horní nádrže Nové Mlýny na Břeclavsku a ve vodní nádrži Letovice Vranová na Blanensku je stále voda nevhodná ke koupání. Zhoršená jakost vody je v Brněnské přehradě. Rodičovská linka za 25 let provozu odbavila tisíce telefonátů, během kterých dospělí potřebovali pomoc se svými dětmi. V posledních letech jsou ale konzultace stále náročnější a počet rodičů, kteří chtějí řešit problémy svých dětí, stoupá. Na rodičovskou linku se loni obrátilo 3826 lidí, což je oproti roku 2024 nárůst zhruba o čtvrtinu. Americký prezident Donald Trump vyhlásil ekonomickou válku Íránu a pohrozil tvrdými dopady na hospodářství všech zemí, které by Teheránu jakkoliv pomáhaly. Iránský ministr zahraničí Abbas Araghchi Trumpovi v reakci vzkázal, že mu tyto kroky přinesou jen další porážku. Hvězdný útočník Lionel Messi přispěl fotbalistům Miami v nejvyšší fotbalové lize jedním gólem k remíze 2-2 na hřišti Filadelfie. Obhájci titulu i díky tomu bodovali po sérii 3 soutěžních porážek za sebou.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Hezké dopoledne, zdravíme taky všechny řidiče. Co se děje na silnicích, tak to ví Kuba.
4: Pěkné dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy za exitem 190 stále výrazně blokuje průjezd nehoda osobního vozidla s nákladňákem. Popojíždí se zhruba od 180. kilometru. A v protisměru mezi Vyškovem a Brnem za sjezdem na Slavkov na 210. kilometru stojí také nákladní auto s osobním po nehodě, konkrétně i ve Zůži. Zdrží vás tam zhruba 4-kilometrová kolona. Na Brněnsku mezi Bělčí a Ochozem u Tišnova se bouralo a projíždí se Kivadlově. A dopravní nehodu policisté došetřují na Dornichu v Brně do centra přes Škrobárenskou. Pro Rádio Krokodýl z Globa asistent Jakub Tilšar.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na rádiu.

3 minuty po 11. krásné čtvrteční dopoledne vám přeje z Krokodýla Katka Horáková. Chystám soutěž, bude Krokodýl cestovatel a dneska hádáme název Brněnského parku. Další podrobnosti si nenechte ujít už za chviličku. Soutěžit budeme o vstupenky na volejbalové mistrovství Evropy tady u nás v Brně. To vám nesmí uniknout. Krásný den vám všem.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Přijde návštěva za Pepou domů, ten sedí na balkóně, od pasu dolů úplně nahý. Prosím tě, Pepo, co to máš za nápady? Ale včera jsem tady seděl bez trička a stuhnul mi z toho krk. A tohle je nápad mé ženy, ne můj.

0: cestovatel.
1: Jdeme soutěžit ve 11 hodin a 22 minut, kdy pro vás je k dispozici linka do Krokodýla 603 103 103 a mám tady pro vás jako výhru dvě celodenní vstupenky na volejbalové utkání žen. Uskuteční se tuto sobotu, tedy 22. srpna v pavilonu P na brněnském výstavišti. Nenechte si tedy ujít jedinečné zápasy české volejbalové reprezentace na domácím mistrovství Evropy v Brně. Někoho už asi máme na lince, tady Krokodýl Katka, kdo se dovolal?
2: Dobrý den, Pavel, zdravím.
1: Jaké je vaše jméno, ještě jednou poprosím?
2: Pavel.
1: Pavlo?
2: Pavel.
1: Karlo?
2: Ne,
1: to je jedno.
2: Pavel, len za očkom.
1: To je jedno. Jdeme na to, já představím dnešní nápovědy. Můžu?
2: Jo, můžete.
1: Takže dneska hádáme název parku v Brně. Nachází se ve čtvrti Veveří mezi ulicemi Botanickou, Smetanovou, Kounicovou a Sokolskou. Tento park je chráněn jako kulturní památka České republiky. V roce 1785 byl v místech dnešního parku zřízen městský hřbitov. Před vznikem parku pak zde byla zřízena malá školní botanická zahrada. A od roku 2008 tady sídlí městská příspěvková organizace Veřejná zeleň města Brna, která tento park, nebo chcete-li sad, společně s dalšími městskými parky spravuje. Tak jak se ten park jmenuje?
2: Já si myslím, že to bude Piršův sad.
1: Sice nevím, jak se jmenujete, ale odpověď je naprosto správná, takže blahopřeju a jdete na volejbal.
2: Jo, to se těším.
1: Tak si to krásně užijte. Doufám, že jste volejbalový fanoušek.
2: Jo.
1: Jo, hrajete sám voliš?
2: Ne, ale rád se pozerám.
1: Tak já to mám dost podobně. Tak bezvadný, krásně si to užijte, blahopřeju a zůstaňte mi na telefonu, nashledanou.
3: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
0: Rádio Krokodýl. Katka Horáková.
4: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše. Od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou. V 8 Zdeněk Izer Show. Po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250. Guláše v ceně. Sunday Guláš Fest. Hřiště Sokolnice 29. srpna. Sundayfest.cz.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
0: Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže.

0: Hit za hitem, to je Krokodýl, před námi Vohnouti, taky Katy Perry a pak už více o tom, že Brno bude od zítřka českou metropolí mody. Podrobnosti si nenechte ujít tady u nás na Krokodýlu. Už za malou chviličku jsem zpátky. Teď máme přesně 11 hodin a 33 minut.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávaj zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: A víme, že Brno bude od zítřka centrem módy. V pátek totiž startují na výstavišti veletrhy módy a obuvi, styl a kabo, které se konají do neděle v pavilonu B. Zaměří se na české značky bot, oblečení i textilí. No a ze 142 firem, které se veletrhu zúčastní, je 53% právě z Česka. Vystavovatelé vám představí trendy v módě a obuvi, ale taky v líčení a k vidění budou samozřejmě i módní přehlídky. No prostě si to milovníci módy v Brně o víkendu užijí. Jak se patří.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
4: Fotbalový artist se vrací domů a vyhlíží historicky první prvoligovou výhru. Tak co třeba proti v naší zemi historicky nejslavnějšímu soupeři? SK Artis Brno, AC Sparta Praha. Sobota 22. srpna v 17 hodin. Fanzóna pro malé i velké u stadionu už od 3. Tak pojďme zaplnit srbskou. Vezmi partu a dáme Spartu. Těšíme se na vás.
5: SK Artis Brno.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
0: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr.

0: stále příval energie Ricky Martin tady u nás na Krokodýlu před 12, kdy vám přejeme krásné poledne a taky dobrou chuť k obědu a přinášíme s Petrou další čerstvé zprávy.
1: Hezké poledne v Brně, dnes začne festival pouličního divadla, i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás do Ořešína na Sokolský Chili Fest. Přijďte ochutnat, soutěžit a bavit se. Čeká vás kuchařská show, týmové soutěžní odpoledne, soutěž v pojídání chili a další atrakce. K tomu letní hity až do půlnoci. Sokolský Chili Festival startuje v Ořešíně 22. srpna od 15 hodin. Více informací a registrace pro soutěžící na www.tjeořešin.cz.
5: Největší zábavní park Šikland vás zve na celodenní program plný divadelních představení a show, kreativních dílniček, soutěží a setkání s oblíbenými maskoty, ale také na trikové umění jezdců na koních a dechberoucí noční ohňovou show. Čeká vás zábava s Pompo a Squishmallows nebo Beauty Zona. Přijďte si užít nezapomenutelný konec prázdnin už tuto sobotu do Šiklandu ve Zvoli nad Pernštejnem. Více na webu sikland.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 12. Shakira. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. Zavzpomínáme Svenga Boys. Dáme si Miraj.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Počasí zatím v centru Brna krásné během odpoledne, ale čekáme většinou zataženo až oblačno, později odpoledne k večeru přeháňky a bouřky, které mohou být i silné, tak s tím počítejte. Teploty vystoupají až k 32 stupňům.
6: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezký čtvrtek.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V parku na Moravském náměstí dnes začne festival pouličního divadla a nového cirkusu na prknech, dlažbě i trávě. Od zítřka do neděle pokračuje v Bjernsonově sadu. V pondělí se ještě vrátí na Moravské náměstí. Nabídne směs divadla, cirkusu, loutek a hudby zdarma pro děti i dospělé. Ministr školství Robert Plaga chce, aby se platy učitelů dostaly zpět ke 130% průměrné mzdy. V následujících letech by si přál, aby učitelské platy rostly o 6 až 7%, přičemž pro něj bude stěžejní příslib, že bude v roce 2029 naplněno programové prohlášení vlády, které slibuje nástupní plat učitele 50 tisíc korun a průměrný plat na úrovni 75 tisíc. Obyvatelé Ruska ve velkém vybírají své úspory z bank. Vedou je k tomu obavy, že by Kreml mohl začít zabavovat peníze na financování války s Ukrajinou. Výběry už v Rusku způsobují problémy s likviditou. V prvních dvou srpnových týdnech bylo podle údajů Ruské centrální banky vybráno v přepočtu 70,3 miliardy korun. 20-letá česká tenistka Sára Bejlek v Cincinnati porazila světovou jedničku Arinu Sabalenkovou z Běloruska a postoupila do čtvrtfinále. V něm ji čeká domácí Madison Keysová. Přes osmifinále naopak neprošla Marie Bousková, která nestačila na Američanku Coco Gauffovou.
7: Pojď si začilovat. Pohoda, drinky a zábava. Vidíme se večer. Řekni Krokodýl a sleva je tvá. Moonlight Lounge, Smetanova ulice, Brno.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krásné poledne taky vám všem za volant. Aktuální pozor, v Brně policejní hlídka v ulici Jidovnická, tak zpomalte a na D1 na 197. kilometru u Brna ve směru na Prahu blokuje provoz porouchané osobní auto. Na místě počítejte se zhruba 5-kilometrovou kolonou. Šťastnou cestu.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: 12. ve studiu Krokodýla. Už Jirka.
1: Nazdar, včera jsme byli rozdávat ve Vyškově, musím říct, tam bylo teda veselo.
0: Věřím, že bude i dneska, kostelí. Protože má být strašný horko, tak se osvěžení bude hodit, možná k tomu i sprchne a zabouří.
1: A prozradíme, kde budeme rozdávat, snad ještě před deštěm.
0: Tak buďte s námi, krásný den.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Žena pacienta k ošetřujícímu lékaři. To se rozumí, pane doktore, že manžela nijak nerozruším. Já budu rozumná. Já jen chci, aby napsal poslední vůli.

jsme právě teď v jedné zoo, možná i v té brněnské, co vy na to? Skočíme si do bazénu, Krokodýl zdraví na koupaliště Biotop Brno Jih, kde se poslouchá Krokodýl ve velkém, tak do Biotopu i tam pozdrav z Krokodýla. My se dneska ještě vydáme na brněnská jihomoravská koupaliště, no a do té doby vám hrajeme náš letní mix. Miraj, pěkné odpoledne, Brno, Jižní Moravo.

0: Tu cuerpo pa dar la alegría. Tak co, krokodiláci, zatancovali jste si tento legendární megahit Los Del Rio Macarena. Krokodýl.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Dneska nás čekají taky bouřky. Pozor, krokodíláci, máme tady výstrahu a tak jsme se zeptali našich nejmenších posluchačů ve školce v Židenicích, proč venku občas prší.
2: To je dobrá otázka. No prší, protože nahoře jsou mraky.
3: Prší, protože tak počasí někdy bývá a proto, že to tak počasí rozhodlo.
4: Protože mraky jsou zatažený a kdyby nepršelo, tak by nebyly zalitý kytičky a zvadly by.
0: Proč venku občas prší, na to jsme se ptali našich zlatíček. Nejmenších posluchačů krokodýla ve školce přímo v Židenicích. Nezapomeňte, že dneska nás čekají silné bouřky k večeru.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
0: A ještě než přijdou silné bouřky, tak vás osvěžíme.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
5: Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
6: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. Minus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz
0: 12 hodin 22 minuty.
7: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
8: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
9: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
8: A mytí oken?
9: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
10: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
11: Nevíte, kam v Brně s dětmi za zábavou? Navštivte nejmodernější zábavní park Bruno Family Park. Ráj nekonečných možností a 40 jedinečných atrakcí nejen pro vaše děti. Bruno Family Park. brunofamilypark.cz.
12: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
13: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
14: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
17: Baví tě auta asi technicky zdatný? Přidej se k AHIFI v Brně. Hledáme montážního technika na odhlučnění a ozvučení vozů. Zkušenosti s AutoHIFI nejsou podmínkou. Náš zkušený tým tě vše potřebné naučí. Čeká tě moderní dílna, zajímavá práce a možnost se rozvíjet. AHIFI, specialisté na odhlučnění vozů, AutoHIFI a prémiovou kosmetiku.
18: Je dobré mít společnost na cestách.

0: Evo Farna na kroku dílo, no a my se teďka jdeme podívat, jak jižní Morava bojuje se suchem.
1: Českou republiku trápí sucho. Rádio Krokodýl pátrá po tom, jak se v jihomoravských obcích a městech s nedostatkem vody vyrovnávají.
2: Jmenuji se Jaroslava Rejchlová a jsem starostkou obce Dolní Věstonice. Naše opatření proti suchu v současné době je takové, že vlastně je zákaz naplňování bazénů. To dlouhodobého hlediska máme taková opatření, že například parkoviště osazujeme zatravňovací dlažbou, budujeme remízky a tak dále.
1: Krokodýl děkuje a tleská každému dobrému nápadu, jak sucho překonat. Vaše letní rádio. Krokodýl.

0: vašem letím rádio Karmach. Kroku díl, nezapomeňte, že jsme vaše rádio, které se poslouchá i na koupácích. No a my teďka pozdravíme taky na koupaliště Kraví hora, kde se ladí krokodýl. Tak pozdrav i tam. No a nezapomeňte, že dneska po 19. bude krokodýl hrát taky podle vás. Vítek na přání.
1: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
2: Rádi si pochutnáváte na poctivé domácí české kuchyni? V tom případě je pro vás restaurace Na knoflíku ta pravá. Kromě stálého jídelního lístku, denně výběr z 5 menu a široká nabídka piv z malých českých pivovarů. Restaurace Na knoflíku, na Běhounské 9.
3: Víte, co mají společného rodiny Plaček, Šťastný, Furman, Kohn, Lev Bér a město Brno? Příběhy, které formovaly naše dějiny, ulice i domy.
4: Přijďte na Štetlfest, mezinárodní festival židovské kultury od 26. do 30. srpna.
3: Objevte zapomenuté životy a místa.
4: Více informací na stetl.cz.
5: Angličtina přirozenou a zábavnou formou.
6: That's Helen Doran English.
5: Hravě, přirozeně a bez biflování. A nejen angličtina, nově i španělština. V Helen Doran English Brno střed na Zábrdovické učíme děti od miminek až po teenagery. Osvědčená metoda s více než 40-letou tradicí. Přijďte na ukázkovou lekci zdarma.
6: Come and join us!
5: Více na www.helendoron.cz/brnostřed.
7: Káťo, jedeme do Olympia parku.
8: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
7: Tak si nezapomeň brusle, my s tátou si je bereme taky.
8: Jupi, a víš, že tam v srpnu budou Lollipops?
7: Jasně, od 8. srpna tam bude každý víkend nejléto. Vystoupí i Kája a Bambuláček, Tary a Slza.
8: Proto pojedeme do Olympie Brno.
9: Otevřené sklepy v Mikulčicích se blíží.
10: Máš rád dobré víno a slovácké pochutiny? Tož neboj hloupý a nestuj jak svatý za dědinu. Doraž k nám do Mikulčic na otevřené sklepy.
9: Tři sklepní lokality, koňské povozy, cymbálová muzika, na nocleh Karavanplac či Stanové městečko. A samozřejmě proudy mikulčického vína profesionálních i menších tradičních vinařů. Sklepy otevíráme v Mikulčicích 22. srpna od 10 hodin. Více na www.vinomikulcice.cz.
11: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Duren, Duren na kroku dílo, 13. hodinka už klepe na dveře a taky čerstvé zprávy. Petra je připravená, vítej.
1: Hezké odpoledne a na brněnské přehradě začalo preventivní zabezpečení skalních svahů, i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po jedné hodině Dua Lipa. Pohodu vám Mariah Carey. Z českých hitů přidám kabáty. To vám bude hrát Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Víte, že je v Bílovicích nad Svitavou minigolf Liška na motivy příběhu o Lišce Pistroušce? V areálu si kromě minigolfu vyzkoušíte i bosonohou stezku, outdoorové hry a lukostřelbu. Přijďte si zahrát s rodinou, přáteli nebo kolegy a užijte si letní dny na čerstvém vzduchu. Více na minigolf.luzanky.cz.
5: Zveme vás na brněnskou hvězdárnu. Ve čtvrtek 20. srpna od 18 hodin společně oslavíme Mezinárodní den měsíce. Čeká vás poutové setkání věnované vesmírnému programu Artemis, budoucím cestám k měsíci i vzniku unikátních snímků úplného zatmění slunce. Přijďte nahlédnout pod pokličku současného výzkumu vesmíru. Mezinárodní den měsíce ve čtvrtek 20. srpna v brněnském digitáriu. Vstupenky najdete na www.hvězdárna.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Na Jižní Moravě máme teploty kolem 30 stupňů. Pozor, máme tady varování dnes po 16. hodině silné bouřky. Zítra čekejte teploty kolem 27 a opět odpoledne a večer se mohou objevit silné bouřky. Mohou přivést taky přívalový déšť a kroupy až 2 cm. Teď už víme, co se děje.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: U brněnské přehrady začalo preventivní zabezpečení skalních svahů pod hrází. Geotechnický posudek ukázal, že se kvůli přirozenému zvětrávání místy uvolňují menší kusy skály. Pracovníci proto odstraňují uvolněné části horniny a náletovou vegetaci. Cílem je dlouhodobě udržet stabilitu obou skalních masivů a bezpečnost okolí. Dvě noci bude neprůjezdná nejfrekventovanější česká dálnice D1 mezi Brnem a Prahou. Technici budou zpátku 21. srpna na sobotu a pak ještě ze soboty na neděli 23. srpna provádět zátěžové zkoušky rekonstruovaného mostu Šmejkalka na 24. kilometru. Doprava bude uzavřena v obou směrech. Neznámý pachatel ukradl v rakouském Salzburku 210 sošek místního rodáka Wolfganga Amadea Mozarta, které byly 15. července rozeseny v centru jako připomínka skladatelových 270. narozenin. Autor chtěl po skončení výstavy jednu sošku prodávat za 100 eur. Lup má tedy cenu přes 500 000 korun. Fotbalisté Paris Saint-Germain odehrají první kolo nového ročníku francouzské ligy na hřišti Rennes místo na domácím stadionu. Trávník v Parku princů totiž poškodili opakované vlny veder.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Mějte pozor, v Brně na výstavišti na kruhovém objezdu u pavilonu P varovalo osobní auto do dřevěné desky na silnici. Počítejte s omezeními. Kdyby cokoliv, tak dejte vědět.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: Jirka Vínar s vámi za mikrofonem, taky vás osvěžujeme.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Včera jsme potěšili obyvatele a posluchače ve Vyškově, kde budeme dnes, i to prozradím.

0: se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Já bohužel nemůžu zaplatit tenhle měsíc za byt. No počkejte, ale minulý měsíc jste říkal totéž. No a nedodržel jsem snad slovo?

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: tady furt jenom všechny dobré věci. Krokodýl, máme pro vás taky dobré věci.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu.
0: Jasně, že jo, každý den 103 probiodrinků pro vás, pěkně vychlazených. No a my vám zvedáme náladu v ulicích, třeba i ve Vyškově, kde nás hladíte na 120,6 FM.
2: Krokohlídka osvěžuje ve Vyškově na náměstí. Pěkný den.
3: Děkujeme za probiodrink Krokodýlový.
4: Zdravíme z Vyškova.
5: Zdravíme z Vyškova.
6: Zdravíme z Vyškova a moc díky.
7: Zdravíme z Vyškova a děkujeme.
8: Děkuji Radu Krokodýl za osvěžení. Zdravím Vyškova, děkuju.
0: Zdravíme Vyškov, krokohlídka, která vás osvěžuje v ulicích Brna a Jižní Moravy. Každý den se dozvíte v našem vysílání, kde nás vyhlížet. No a dnes odpoledne to bude na ulici Milady Horákové. Těšíme se.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
9: AAA Auto má express pobočku také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády.
10: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
11: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
12: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
13: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
14: Je dobré mít někoho, kdo se o vás postará. Krokodýl. Rádio, které pomáhá.

Krokodýl David Guetta, tady svým s Gone, Gone, Gone. My pro vás máme něco extra. Krokodýl fandí brněnskému fotbalu. I na to se podíváme za malou chvíli, no a mezi tím Adam Ďurica, pěkné odpoledne.

0: českému fotbalu. Poslouchej a vyhrávej.
1: V Brně nás čeká velký zápas se Spartou, tedy Artis versus Sparta. Fandíme brněnským týmům. No a vy se buďte jistí, že v našem vysílání můžete vyhrát vstupenky právě na Artis. Tak se nás držte, už brzy budeme soutěžit.
0: Krokodýl fandí brněnskému fotbalu. Poslouchej a vyhrávej.
2: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
4: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
5: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
6: Fotbalový Artis se vrací domů a vyhlíží historicky první prvoligovou výhru. Tak co třeba proti v naší zemi historicky nejslavnějšímu soupeři? SK Artis Brno, AC Sparta Praha. Sobota 22. srpna v 17 hodin. Fanzóna pro malé i velké u stadionu už od 3. Tak pojďme zaplnit srbskou. Vezmi partu a dáme Spartu. Těšíme se na vás.
7: SK Artis Brno.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
11: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: John Jett, 14. hodina, Petra dorazila, tak možná i z bazénku, co si dáme do zpráv?
1: Hezké odpoledne, a kateřinská a punkevní jeskyně nedosahují úrovně UNESCO, tvrdí to bývalý šéf chráněné krajinné oblasti, i o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Krásný čtvrtek, zveme vás dnes do divadla. Komedii S láskou Mary nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20 hodin.
5: Zveme vás na brněnskou hvězdárnu. Ve čtvrtek 20. srpna od 18 hodin společně oslavíme Mezinárodní den měsíce. Čeká vás poutavé setkání věnované vesmírnému programu Artemis, budoucím cestám k měsíci i vzniku unikátních snímků úplného zatmění slunce. Přijďte nahlédnout pod pokličku současného výzkumu vesmíru. Mezinárodní den měsíce ve čtvrtek 20. srpna v brněnském digitáriu. Vstupenky najdete na www.hvězdarna.cz.
3: Rádio Krokodýl.
0: Hrajeme vám hit za hit. Ty největší megahity po 14. léto. Black Eyed Peas. Stereophonic. Tak doufám, že máte hlavně parádní léto, krokodýláci. Jsme tady s vámi.
5: Clean. Pravidelný úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor nebo bytových domů v Brně s LK Clean za každého počasí. lkclean@brno.gmail.com.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Připravte se, na Jižní Moravu pomaličku vtrhnou v bouřky, nejvíc k večeru, tak s tím počítejte, krokodýláci. Zítra teploty kolem 29 stupňů.
6: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Veletrhy módy a obuvy Styl a Kabo, které se od zítřka do neděle konají na brněnském výstavišti v pavilonu V, se ve svém letním termínu zaměří na české značky bot, oblečení i textilií. Ze 142 firem, které se veletrhů zúčastní, je 53% právě z Česka.
3: Rádio Krokodýl. Blanensko.
1: Punkevní a kateřinská jeskyně spolu s propastí Macocha nedosahují hodnot světových krasových unikátů zapsaných na seznamu UNESCO. Tvrdí to dlouholetý bývalý vedoucí správy chráněné krajinné oblasti Moravský kras Leo Števka. Záměr zařadit tyto lokality mezi světové přírodní dědictví označil za diskutabilní nápad, který území přinese spíš rizika. Prince Harry s manželkou Meghan se stěhují ze Spojených států zpět do Velké Británie. V soukromém sídle mimo Londýn by se měly objevit už v srpnu. Děti zapsali do britských škol od září. Zatím to však nevypadá, že by se vrátili také k pracovním povinnostem členů královské rodiny a zůstanou soukromými osobami. Čtyřnásobný mistr světa Formule 1 Max Verstappen prodloužil s týmem Red Bull smlouvu do konce roku 2030. Dosavadní kontrakt měl nizozemskému jezdci vypršet za 2 roky. Rakouská stáj informovala o pokračování spolupráce s Verstappenem před víkendovou velkou cenou Nizozemska.
7: Pojď si začilovat. Pohoda, drinky a zábava. Vidíme se večer, řekni krokodýl a sleva je tvá. Moonlight Lounge, Smetanova ulice, Brno.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, víme, kde jezdí.
8: Pěkné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Silný provoz je na D1 mezi Domašovem a Brnem ve směru od Prahy. Na příjezdu do Brna po bratislavské D2 popojíždí kolo na délce 3 km před nájezdem na D1. Na D2 zpozorněte ještě na 38 km ve směru na Bratislavu. Stojí tam u krajnice odstavené osobní auto. A na Třebíčsku mezi Jaroměřicemi nad Rokytnou a Moravskými Budějovicemi bouralo osobní auto s motorkářem. Počítejte tam s omezením. Pro Radio Krokodýl z Global Assistance Martina Podleská.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: Krokodýl, rádio, které bude hledat prvňáčka.
1: Prvňáček rádia Krokodýl.
0: Je to tady, krokodýláci, po roce opět hledáme prvňáčka rádia Krokodýl. Připravíme mu den, na který nikdy nezapomene. Jak vyhrát, je o tom za malou chvíli.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Žena k muži. Pepo, máš mě ještě rád? Buď stručná, co chceš koupit?

0: Colin, tak pozor na silné bouřky, které se dneska odpoledne blíží na Brno a jižní Moravu.
1: Prvňáček Rádia Krokodýl.
0: Máme pro vás něco extra, krokodýláci, už se to blíží. První školní den a i letos pro vás máme naši tradiční výzvu, hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl. Vítězi připravíme den, na který jen tak nezapomene. Dostane výbavičku do školy, dárky pro celou svou třídu, ale hlavně celou rodinou ho s plnou parádou odveze naše krokohlídka. Jak ho přihlásit? Napište nám na e-mail studio@krokodil.cz. Jméno prvňáčka, odkud je, krátký příběh o něm, čím je výjimečný, na co se do školy nejvíc těší, no a proč bych právě jeho měla krokohlídka doprovodit do školy. A telefonní kontakt na vás. Krokodil vybere toho, který nás nejvíc zaujme. Tak se těšte!
1: Prvňáček Rádia Krokodil.
0: 14:20.
2: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
3: Sunny Day Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show. Po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunny Day Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sunnydayfest.cz.
4: Angličtina přirozenou a zábavnou formou.
5: That's Helen Doran English.
4: Hravě, přirozeně a bez biflování. A nejen angličtina, nově i španělština. V Helen Doran English Brno střed na Zábrdovické učíme děti od miminek až po teenagery. Osvědčená metoda s více než 40-letou tradicí. Přijďte na ukázkovou lekci zdarma.
5: Come and join us!
4: Více na www.helendoron.cz/brnostřed.
6: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
7: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus. 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu. 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
1: Je dobré mít s kým usínat. S krokodýlem do pelíšku. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Kapitán Demona Krokodýlo jedně z Latíčka, tak si dáme ještě pusu. Připraveni? Jdeme na to. Teď. Krokodýláci, tak připomínám, taky dnes výstraha před silnými bouřkami. Počítejte s tím, že ta výstraha platí až do 1 hodiny ráno. Jsme Krokodýl, víme, co se děje a za okamžik si zasoutěžíme o velké peníze. Máme pro vás téměř 116 000 korun za uhodnutí tajemného zvuku Rádia Krokodýl. Soutěž Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky je připravená a mezi tím letní Dario G je Sunshine, pohled do roku 97.

0: Naked na krokodilu, tak dávejte pozor, na jich Moravě míří silné bouřky krokodiláci, tak s tím počítejte.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: Dneska budeme soutěžit o velké peníze, tak se připravte, protože tam máme téměř 116 tisíc korun. Ale ještě předtím pro vás máme taky další takový, řekl bych, dáreček, protože vás krokodýl dostane na další parádní akci. Jste připraveni? Volejte studio 603 103 103, protože právě teď budeme soutěžit o parádní dáreček, který je tady pro vás připraven. Jsou to víkendové permice na světovou sérii v beach volejbalu v Brně. Utkání žen, které se uskuteční 29. až 30. srpna na Sokolském koupališti v Brně Kníčkách. Můžete volat studio 603 103 103, kdo by tam chtěl jít pěkně s krokodílem gratis. Tady je Rádio Krokodýl. Halo, kdo tam? Aj, tam nám někdo vypadl, tak počkáme na dalšího. Vezmeme ho do eteru.
1: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji. Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticket Portal. Více na brnobeachpro.cz.
0: Tak kdo s námi půjde na beach volejbal? Krokodýl, halo?
2: Ano.
0: Kdo pak se dovolal odkud, halo?
2: Modrý, Jelhení.
0: Zdravím, tak fantastická zpráva za poslech v Modřicích. Dvě permice na beach volejbal v Brně. Vydržte mi na telefonu a mějte krásný den.
1: Radio Krokodýl. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí. Baví tě auta asi technicky zdatný? Přidej se k AHIFI v Brně. Hledáme montážního technika na odhlučnění a ozvučení vozů. Zkušenosti s AutoHIFI nejsou podmínkou. Náš zkušený tým tě vše potřebné naučí. Čeká tě moderní dílna, zajímavá práce a možnost se rozvíjet. AHIFI, specialisté na odhlučnění vozů, AutoHIFI a prémiovou kosmetiku.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
1: Otevřené sklepy v Mikulčicích se blíží.
5: Máš rád dobré víno a slovácké pochutiny? Tož neboj hloupý a nestuj jak svatý za dědinu. Doraž k nám do Mikulčic na otevřené sklepy.
1: Tři sklepní lokality, koňské povozy, cymbálová muzika, na nocleh Karavanplac či Stanové městečko. A samozřejmě proudy mikulčického vína profesionálních i menších tradičních vinařů. Sklepy otevíráme v Mikulčicích 22. srpna od 10 hodin. Více na www.vinomikulcice.cz.
6: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Kamufláž, 14. hodina, pozor na silné bouřky dneska. Petra má taky zprávy, o čem budou?
1: Hezké odpoledne a archeology čekalo na Malé Americe v Brně překvapení, víc o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 14. si budeme zpívat Baby Goodbye. Bon Jovi Always. Tereza Mašková. Chcete tip, kam vyrazit? Máme ho.
3: Radio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě. Zveme vás na Strach v Permoniu, řád zapomenutých. Zažijte bývalý černouhelný důl Kukla v noci. Čeká vás hororová týmová hra, plná tajemství, napětí a adrenalinu. Projděte temná zákoutí Permonia a odhalte, co mělo zůstat navždy utajeno. Strach v Permoniu, řád zapomenutých. V sobotu 29. srpna od 21 hodin. Kapacita je omezena, vstupenky pouze předem online na permonium.cz. Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Je tady včasné varování, krokodíláci, zhruba od 16. hodiny do 1 ráno, silné bouřky tady na jihu Moravy, tak s tím počítejte.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Až před koncem celého záchranného výzkumu našli archeologové na místě budoucího bytového domu v lokalitě Malá Amerika největší překvapení. Byla jim takzvaná haťová cesta ze středověku. Přesnou dataci jejího vzniku přinese až přírodovědná analýza. Výzkum na místě už skončil.
2: Rádio Krokodýl. Třebíčsko.
1: Jaderná elektrárna Dukovany nabídne i letos noční prohlídky. Během 4 zářijových pátečních večerů si návštěvníci po tmě prohlédnou návštěvnické centrum, strojovnu s turbosoustrojím i sklad použitého jaderného paliva. 4hodinové exkurze začnou vždy ve 21 hodin. Zúčastnit se mohou lidé s českou státní příslušností starší 15 let. Přihlásit se musí do 31. srpna.
2: Rádio Krokodýl. Svitavsko.
1: Moravská Třebová otevřela na přání obyvatel první psí hřiště. Vzniklo na místě bývalých volejbalových kurtů. Prostor město zatím pouze vyklidilo, upravilo, natřelo plot a doplnilo ho lavičkami. Cyklista Jan Hirt podle očekávání nechybí v oficiální nominaci týmu NSN na Vueltu, která začne v sobotu v Monaku. Španělskou Grand Tour pojede po 7. v kariéře. Ve startovní listině je zatím Hirt jediným Čechem. Soupisky ale dosud neoznámily všechny stáje.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
4: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Celní provoz je na D1 mezi Domašovem a Brnem ve směru od Prahy. Na příjezdu do Brna po bratislavské D2 vás čeká 3-kilometrová kolona. Na trase z Brna na Pohořelice dejte pozor, před sjezdem na Modřice stojí tam odstavené nákladní auto. A na Vyškovsku mezi Rousínovem a Komořany havarovala dvě osobní auta. Projedete Kyvadlově. Pro Rádio Krokodýl Global Assistance Martina Podleská.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Jirka s vámi a teď už taky kolega Petr Holík.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Bude veselo, dáme vám taky tipy na levný benzín i osvěžovačku dáme v ulicích.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Mami, můžu se jít koupat do moře? V žádném případě, dítě. Vlny jsou příliš vysoké. A tatínek se koupá. Tatínek může. On je totiž dobře pojištěný.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme. Právě

0: ještě dokud mám... Doufám, že máte taky sílu. Krokodýl!
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu.
0: Vlastně, že vás osvěžíme, krokodýláci, takhle se osvěžovalo pro Biodrinky Bale 21 ve Vyškově, kde nás ladíte na 102,6 FM. Pojďme se podívat do ulic Vyškova. Tak to tam bylo veselo. Krokohlídka osvěžuje ve Vyškově na náměstí. Pěkný den.
2: Děkujeme za probiodrink krokodýlový.
3: Zdravíme z Vyškova.
4: Zdravíme z Vyškova.
5: Zdravíme z Vyškova a moc díky.
6: Zdravíme z Vyškova a děkujeme.
7: Děkuji rádu Krokodýl za osvěžení. Zdravím Vyškova, děkuji.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku. Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Probiodrink 21. století od Bale 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bale21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
8: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. Mínus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
9: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černoviska nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.
10: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
11: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
12: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.

0: tašky kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Je dobré mít se s kým probouzet.
3: To nejlepší po ránu.
2: Vaše nejvěrnější rádio. Stále

0: Zorna Krokodýlom. No a teď s námi ušetříte.
1: Šetříme s krokodýlem.
0: Jasně, že jo, dáváme vám tipy na levný benzín a naftu tady v okolí v Brně. Vybíráme jednu z těch nejlevnějších čerpacích stanic. Dobře poslouchejte. Benzín 38,90, nafta 43,60. Pokud si říkáte kde, tak je to čerpací stanice Silmet Okos u Brna. Tip na levný benzín a naftu.
1: Šetříme s krokodýlem.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tofife v Byla klubu od 2 kusů za 29,90 za kus a hroznové víno bílé 1 kg za 39,90. Byla, to dobré začíná u nás.
3: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. 2 týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte 7. hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
4: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
6: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
7: Angličtina přirozenou a zábavnou formou.
8: That's Helen Darren English.
7: Hravě, přirozeně a bez biflování. A nejen angličtina, nově i španělština. V Helen Darren English Brno střed na Zábrdovické učíme děti od miminek až po teenagery. Osvědčená metoda s více než 40-letou tradicí. Přijďte na ukázkovou lekci zdarma.
8: Come and join us!
7: Více na www.helendoron.cz/brnostřed.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Tohle Pink Krokodýl, 16. hodina. Petra, čerstvé zprávy.
1: Hezké odpoledne, ve zprávách se podíváme, jak to vypadá s kvalitou vody v přírodních koupalištích v Jihomoravském kraji.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás na Strach v Permoniu, řád zapomenutých. Zažijte bývalý černouhelný důl Kukla v noci. Čeká vás hororová týmová hra plná tajemství, napětí a adrenalinu. Projděte temná zákoutí Permonia a odhalte, co mělo zůstat navždy utajeno. Strach v Permoniu, řád zapomenutých. V sobotu 29. srpna od 21 hodin. Kapacita je omezena, vstupenky pouze předem online na permonium.cz.
5: Největší zábavní park Šikland vás zve na celodenní program plný divadelních představení a show, kreativních dílniček, soutěží a setkání s oblíbenými maskoty, ale také na trikové umění jezdců na koních a dechberoucí noční ohňovou show. Čeká vás zábava s Pompo a Squishmallows nebo Beauty Zona. Přijďte si užít nezapomenutelný konec prázdnin už tuto sobotu do Šiklandu ve Zvoli nad Pernštejnem. Více na webu sikland.cz.
3: Radio Krokodýl.
6: Nevíte, kam v Brně s dětmi za zábavou? Navštivte nejmodernější zábavní park Bruno Family Park. Ráj nekonečných možností a 40 jedinečných atrakcí nejen pro vaše děti. Bruno Family Park. Bruno Family

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
2: U 16. donu Marlu Čenzo. Sole Zajlom. Mira je Eva Farná. Tady 16. hodina.
3: LK Clean. Pravidelný úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor nebo bytových domů v Brně s LK Clean za každého počasí. lkclean@brno.gmail.com
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
2: Pozor dnes na silné bouřky, krokodiláci. Teploty budou kolem 29 stupňů, ale výstraha před bouřkami platí od této chvíle až do 1 hodiny ráno.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
5: Pěkné odpoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
5: Kvalita vody na některých přírodních koupalištích v Jihomoravském kraji zůstává zhoršená. V lagunách 1 a 2 horní nádrže Nové Mlýny na Břeclavsku a ve vodní nádrži Letovice Vranová na Blanensku je stále voda nevhodná ke koupání. Zhoršená kvalita je v Brněnské Přehradě. Rodinu bývalého prezidenta Miloše Zemana zasáhla ztráta dlouholetého čtyřnohého společníka. Zlatý retriever Darcy zemřel ve 13 letech poté, co se jeho zdravotní stav výrazně zhoršil. Darcy se během let na Pražském hradě zapsal i do několika kuriozních příhod. Stál například za Zemanovým pádem a zraněním kolene. Americký prezident Donald Trump se chce do konce roku setkat se severokorejským vůdcem Kim Jong-unem. Zároveň prohlásil, že KLDR má 57 jaderných zbraní, což se nikdy nemělo stát a nikdy by to nedopustil, kdyby byl v době jejich vývoje prezidentem. Do nominace na mistrovství Evropy volejbalistek v Brně se nedostali nahrávačka Květa Grabovská a blokářka Silvie Pavlová. Mistrovství pro české volejbalistky začne zítra ve 20 hodin zápasem s Řeckem.
6: Pojď si začilovat. Pohoda, drinky a zábava. Vidíme se večer, řekni Krokodýl a sleva je tvá. Moonlight Lounge, Smetanova ulice, Brno.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Jsme na silnice, víme, jak to jezdí.
7: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na D1 je stále přerušovaná kolona mezi Domašovem a Brnem ve směru od Prahy. Na tahu z Brna na Svitavy budete popojíždět mezi Českou a Lipůvkou. Na Brněnsku před Cilůvkami směrem od Hlíny bourala dvě nákladní auta. Zasahují tam záchranné složky a vozovské průjezdná Kyvadlově. Na Žďársku mezi Rudolosem a Stájí hasiči likvidují z vozovky padlý strom. I tam se jezdí Kyvadlově. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Martina Podleská.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Holič už podruhé řízl zákazníka a proto se snaží odvést pozornost. A vy už jste u nás někdy byl? Ne, o tu ruku jsem přišel ve válce.

0: Pěkné čtvrteční odpoledne absolutně všem, co jste s krokodýlem, jak zpívá Vanessa Morosi, absolutely everybody.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
0: Hezké odpoledne, krokodýláce, zvláště vám, co fandíte modré a chtěli byste jít na Kopeme za modrou, protože už se nám tahle ta krásná charitativní fotbalově hokejová akce blíží a dneska bonusové Hantec. Dva lístky na Kopeme za modrou připraveny. Připravený je Johnny Klaváček. Doufám, že i někdo, kdo ovládá Hantec, je teď ready na čísle 603 103 103. Akce, zábava, sport, nadšení, podpora dobré věci, to bude akce Kopeme za modrou. Nastoupí HC Kometa Brno, Real Top Praha proti domácím fotbalistům SK Jundrov. Takže fotbal, zábava, kapela Kulomet, Olga Lounová, Dětira je příští pátek 28. od 15 hodin. A bude to v Jundrově, v areálu SK Jundrov na Veslařské. Děcka to mají do 10 let gratis. Dospělý platí 290 a já tady mám dolpený připravený právě teď. Takže krokodýl, zatím nikdo. Jdeme na linku za Žankem. Zdar jak svíňa.
2: Zdar jak svíňa, skoro k sní mládežníci. Gomity, co to znamenalo? Voháknout špinát?
0: To není vůbec těžký, tak schválně, kde už tam je. Dobré odpoledne, Petr. Tak, položil, dobře, takže voháknout špinát. Ve štatlu říkali...
3: Obleknout si svého kluka.
4: Obliknout neopren.
5: Něco novýho si koupit?
6: Obliknout.
7: Tak oblice, jako.
8: No, oblec si nějaký nobl oblik.
0: Tak, děkujeme do štatlu. Poslední pokus, číslo 603 103 103, dvakrát vstup na akci Komety a fotbalistů. Bude Švanci, bude tam Milan Pacanda, další známí legendy. Přijedou i z Prahy. Petr, dobré odpoledne, haló.
9: Dobrý den, tady Irena.
0: Dobrý den, Irenko. Tak, jsem rád, že se to povedlo. Kde vás máme, co děláte, jste po práci?
9: Jo, skončím pomaličku.
0: Výborně. Ovládáte Hantec, Irčo?
9: Snažím se.
0: Tak nám zkuste říct, co to znamená voháknout. Špinát?
9: Já si myslím, že vojenskou uniformu obléct.
0: Oblec vojenskou uniformu, to je perfektní. Janku, to je perfektní, Irča, ne?
2: Voháknout špina znamenalo obléci si vojenskou uniformu.
0: No.
2: Byla to děsa, hrůza, dva járy v gébišu, ale co se dalo dělat? A když jste se pak vrátili, tak už jste měli pořád betelný den.
0: A vy máte betelný pátek příští týden připraven, protože máte dva vstupy na Kopeme za modrou, kde budete mít nejenom kometáky. Mějte se moc krásně, Irenko, užijte si to hezky zbytek léta. Naschledanou.
9: Děkuju, naschledanou.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
0: 16 hodin 23 minuty přesně právě teď a za chvíli pro vás s krokodýlem Dua Lipa.
10: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
11: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
12: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
11: A mytí oken?
12: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
10: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
16: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
17: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
18: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
6: tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
18: Otevřené sklepy v Mikulčicích se blíží.
19: Máš rád dobré víno a slovácké pochutiny? Tož neboj hloupý a nestuj jak svatý za dědinu. Doraž k nám do Mikulčic na otevřené sklepy.
18: Tři sklepní lokality, koňské povozy, cymbálová muzika, na nocleh Karavanplac, čisté nové městečko a samozřejmě proudy mikulčického vína profesionálních i menších tradičních vinařů. Sklepy otevíráme v Mikulčicích 22. srpna od 10 hodin. Více na www.vinomikulcice.cz.
20: Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Čtvrtek odpoledne Krokodýl Miraj a na Vysočině řádila Supercela.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Zajímají nás vaše názory.
0: Tak Brnem právě prošla bouřková fronta s docela příjemným deštěm, chvilku i intenzivním, ale dohromady to trvalo ani ne 10 minut. Každopádně téma dne na Vysočině úřadovala Supercela a přesouvá se. Aktuálně podle radaru máme hodně deštěvo na Pálavě, Nových Mlýnech, Hustopeče, Velké Pavlovice, Velké Bílovice, teď je to u vás. Z bouří na Jihlavsku se vlastně vytvořila na jižním konci. Zmíněná Supercela má výraznou bleskovou aktivitu, postupuje dále na východ až severovýchod. V silných bouřkách hrozí riziko přívalových srážek s úhrny až 30 litrů za půl hodiny. Není vyloučen výskyt malých krup a silné nárazy větru. Jinak kvůli intenzivním srážkám hrozí lokální zatopení níže položených míst i podemletí komunikací, tak pozor, pravděpodobné jsou škody větrem. Podle výstrahy by se měly silné bouřky vyskytovat v jihovýchodní polovině Česka, tedy u nás až do pátku, do 1 hodiny raní. Tak mějte nepromokavou náladu, krokodýláci.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl. Petr Holík.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
5: Káťo, jedeme do Olympiaparku.
6: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
5: Tak si nezapomeň brusle, my s tátou si je bereme taky.
6: Jupi, a víš, že tam v srpnu budou Lollipops?
5: Jasně, od 8. srpna tam bude každý víkend nejléto. Vystoupí i Kája a Bambuláček, Tary a Slza.
6: Proto pojedeme do Olympie Brno.
7: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
8: Víte, co mají společného rodiny Plaček, Šťastný, Furman, Kohn, Lev Bér a město Brno? Příběhy, které formovaly naše dějiny, ulice i domy.
9: Přijďte na Štetlfest, mezinárodní festival židovské kultury od 26. do 30. srpna.
8: Objevte zapomenuté životy a místa.
9: Více informací na štetl.cz.
10: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
11: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
12: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Janek.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Games People Play a Supercela to taky prej docela rozehrává krokodýláci, tak doufám, že u vás je dobrá nálada, hlavně nepromokavá, protože nám to úřaduje alespoň podle meteoradaru aktuálně někde blízko Hodonína, Skalice, Holíče, Velkých Bílovic, ještě už to odchází z Velkých Pavlovic. Tak, Petra má zprávy na 5. hodinu, o čem?
1: Hezké odpoledne, v Brně dnes začal festival pouličního divadla, i o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
3: Krásný čtvrtek, zveme vás dnes do divadla. Komedii S láskou Mary nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20 hodin.
4: Zveme vás na brněnskou hvězdárnu. Ve čtvrtek 20. srpna od 18 hodin společně oslavíme Mezinárodní den měsíce. Čeká vás poutavé setkání věnované vesmírnému programu Artemis, budoucím cestám k měsíci i vzniku unikátních snímků úplného zatmění slunce. Přijďte nahlédnout pod pokličku současného výzkumu vesmíru. Mezinárodní den měsíce ve čtvrtek 20. srpna v brněnském digitáriu. Vstupenky najdete na www.hvězdarna.cz.
2: Radio Krokodýl.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
2: Radio Krokodýl.
7: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Sedmrát stál před pár vteřinami odbyla krokodýláci a máme připraveny hity. Hot and Cold Katy Perry. Dáme Los Lobos, bude všechno nebo nic. A krom Evy Farné taky Dan Bart a Snowboardiáci.
2: Radio Krokodýl. Počasí.
0: Po 17. 28 až 30 stupňů tady v Brně ve Štatlu, kde nám prošla voda asi před půl hodinkou docela slušná. Už je to někde u Hodonína, jde to dál za Hodonín na Slovensko. V Šepkovicích, tam měříme 26 ve Žďáře, taky pršelo, bouřka, dusno 27 stupňů. Pátek, v noci ráno budou docela mlhy, pak bude oblačno, dopoledne nějaká přeháňka a odpolední maxima na Moravě 27, na Vysočině 24 stupně Celsia.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je pět, hezké odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: U brněnské přehrady začalo preventivní zabezpečení skalních svahů pod hrází. Geotechnický posudek ukázal, že se kvůli přirozenému zvětrávání místy uvolňují menší kusy skály. Pracovníci proto odstraňují uvolněné části horniny a náletovou vegetaci. Cílem je dlouhodobě udržet stabilitu obou skalních masivů a bezpečnost okolí. V parku na Moravském náměstí dnes začal festival pouličního divadla a nového cirkusu Na prknech, dlažbě i trávě. Od zítřka do neděle pokračuje v Bjernsonově sadu. V pondělí se ještě vrátí na Moravské náměstí. Nabídne směs divadla, cirkusu, loutek a hudby zdarma pro děti i dospělé. Obyvatelé Ruska ve velkém vybírají své úspory z bank. Vedou je k tomu obavy, že by Kreml mohl začít zabavovat peníze na financování války s Ukrajinou. Výběry už v Rusku způsobují problémy s likviditou. V prvních dvou srpnových týdnech bylo podle údajů Ruské centrální banky vybráno v přepočtu 70,3 miliardy korun. Dvojnásobná olympijská vítězka Barbora Špotáková se na velké ceně Kolína objevila po více než roce v oštěpářské soutěži. V 45 letech obsadila třetí místo výkonem 54,29 metru, kterým vylepšila světový rekord v této věkové kategorii.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Tak, jak to jede v dešti nebo na suchu? Známe situaci s Martinou.
8: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně na nájezdu na Ostravskou z Černovické ulice ve směru na Slatinu bouralo osobní auto s kamionem, připravte se tam na zdržení. Na Blanensku před Boskovicemi směrem od Vážan bouralo osobní auto s traktorem. Nesouvislá kolona je stále na D1 mezi Domašovem a Brnem směrem od Prahy. Doprava vázne také před Rohlenkou směrem od Brna na Vyškov. Skoro 5-kilometrová kolona vás zdrží před Lipůvkou na trase z Brna na Svitavy. Navíc na úrovni Kuřimi ještě bouralo osobní auto s motorkářem. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Martina Podleská.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Pěkné čtvrteční odpoledne všem s krokodýlem přeje Peťan. Dneska je fakt den, kdy bouřky udeří napříč Evropou. V Itálii mají být extrémní, zasahují Česko a na Vysočině už úřadovala supercela. Mimochodem, je to situace, která zasahuje ten pás od Španělska přes Alpy až k Polsku a můžou tam být taky velké kroupy a přívalové srážky. Doufám, že budete mít všecko v pohodě, krokodýláci, zvláště teď, když nám to přechází už směr Slovensko a jdeme za zlatíčky na lesnou do školky. Děcka, proč musíme dávat bacha na ne bouřky, ale na klíšťata?
1: Protože nám bere krev to klíště, potom máme málo krve v těle.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Tvůj automobil, tvé rádio, tvůj televizor, tvoje křeslo. Jednou jsme manžele, tak u nás nejsou věci ani tvé, ani mé věci, ale jen naše. A co tam pořád hledáš v té skříni?
3: Naše kalhoty.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Krokodýláci, všechno nebo nic, do prázdnin od Evičky Farné po čtvrt na šest. Zlatíčka ze školky na Lesné a dneska s otázkou na klíšťata. Zvláště když je takový počasí, kdy prší, občas to může spadnout. Je to nebezpečné, že? Děcka, proč jsou klíšťata nebezpečná a musíme na ně dávat pozor?
2: Protože nám bere krev to klíště

0: kde nejvíc šlapou a kde se nejvíc nevidí.
1: Kdyby nás koušlo, tak by jsme umřeli.
2: Ono to klíště by se nám do té rány mohlo vyblít.
3: Děcka, říkáte to naprosto přesně, bohužel jsou i případy, kdy to někteří nepřežili, takže prosím vás, na klíšťata bachata infekčního nemocnění, limská borelioza, klíšťová encefalitída, poškozený nervový systém, klouby, orgány, trvalé následky, to za to vůbec nestojí, klíšťata hlídat.
4: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
3: Klíšťata hlídat a děcka vždycky po návštěvě lesa kontrolovat. Maminky dobře vědí, že jo? 5.24, Shawn Mendes a bude Seniorita a taky Xindl X.
4: Rádio Krokodýl. Petr Holík. Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
5: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
6: Angličtina přirozenou a zábavnou formou.
7: That's Helen Darren English.
6: Hravě, přirozeně a bez biflování. A nejen angličtina, nově i španělština. V Helen Darren English Brno střed na Zábrdovické učíme děti od miminek až po teenagery. Osvědčená metoda s více než 40-letou tradicí. Přijďte na ukázkovou lekci zdarma.
7: Come and join us!
6: Více na www.helendoron.cz/brnostřed.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
10: Je dobré mít parťáka při práci.
4: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

uvedl ex Ina Kocianku pro Milana z Bastru jedničku, který má rád jeho písničky. 20. srpen, krokodýl lanci právě dneska do začátku školy zbývá 12 dnů a proto už pomalu začínáme hledat prvňáčka Rádia Krokodýl. A předtím si zpříjemníme příští sobotu na Bosofestem náladu v Bosonohách. Hlavní program vaření gulášů neboli gulášfest, na Boso Masterchef Junior, dětská zóna, hudba, zábava, koncerty, soutěže a bude u toho Peťan Holík z Rádia Krokodýl. Na Bosofest příští sobotu v Bosonohách, vstup je zdarma, případně dobrovolné a hlavně děti s rodinami, s rodiči jsou vítáni. 17.34 Krokodýl, La Bamba.

0: Krokodýl Verona, hey boy, čas 17.40 a máme tady Deštík ve štatlu druhé kolo.
1: Prvňáček Rádia Krokodýl.
0: A za 12 dnů to krokodýláci začíná, takže opět první školní den před námi a úkol, výzva, hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl. Vítěze připravíme zase den, na který jen tak nezapomene, dostane výbavičku do školy, dárky pro svou třídu a hlavně s celou rodinou ho s plnou parádou odveze do školy Krokodýlí rádio. Jak se přihlásit? No napište nám studio@krokodil.cz, jméno prvňáčka, odkud je, krátký příběh o něm, čím je ten váš chlapeček, holčička výjimečný, výjimečná, na co se do školy nejvíc těší a proč by právě jeho měla krokohlídka doprovodit do školy. Nezapomeňte taky na telefonický kontakt. Krokodýl vybere prvňáčka, jehož příběh nás nejvíce zaujme. A jinak zdravíme do všech škol, kde už se povedlo a někde je to už pár let odbourat mobilní telefony, nechávat je vždycky v aktovkách a více se soustředit na výuku. Chválíme, děkujem.
1: Českou republiku trápí sucho. Rádio Krokodýl pátrá po tom, jak se v jihomoravských obcích a městech s nedostatkem vody vyrovnávají.
2: Jmenuji se Aleš Hofman, jsem starostou města Valtice a problematika sucha a nedostatek vody samozřejmě řešíme, protože už na začátku měsíce května jsme vyhlásili, aby nedocházelo k zalévání trávníků, zahrádek a dopuštění vody do bazénu, což bylo o měsíc dříve oproti loňskému roku.
1: Krokodýl děkuje a tleská každému dobrému nápadu, jak sucho překonat. Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
4: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
5: Nevíte, kam v Brně s dětmi za zábavou? Navštivte nejmodernější zábavní park Bruno Family Park. Ráj nekonečných možností a 40 jedinečných atrakcí nejen pro vaše děti. Bruno Family Park. BrunoFamilyPark.cz.
6: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
7: Baví tě auta asi technicky zdatný? Přidej se k AHIFI v Brně. Hledáme montážního technika na odhlučnění a ozvučení vozů. Zkušenosti s AutoHIFI nejsou podmínkou. Náš zkušený tým tě vše potřebné naučí. Čeká tě moderní dílna, zajímavá práce a možnost se rozvíjet. AHIFI, specialisté na odhlučnění vozů, AutoHIFI a prémiovou kosmetiku.
8: Fotbalový artist se vrací domů a vyhlíží historicky první prvoligovou výhru. Tak co třeba proti v naší zemi historicky nejslavnějšímu soupeři? SK Artis Brno, AC Sparta Praha. Sobota 22. srpna v 17 hodin. Fanzóna pro malé i velké u stadionu už od 3. Tak pojďme zaplnit srbskou. Vezmi partu a dáme Spartu. Těšíme se na vás.
9: SK Artis Brno.
1: Je dobré mít své jistoty. Krokodýl, vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Další deštíček nám zavlažil štatl brněnský, odkud zdravíme s Krokodýlem. Šestá je tady za pár vteřin a zprávy s Petrou.
1: Hezké odpoledne, jaderná elektrárna Dukovary nabídne i letos noční prohlídky, i o tom za chvilku.
0: Týd, šestá právě odbyla krokodýláci.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás do Ořešína na Sokolský Chili Fest. Přijďte ochutnat, soutěžit a bavit se. Čeká vás kuchařská show, týmové soutěžní odpoledne, soutěž v pojídání chili a další atrakce. K tomu letní hity až do půlnoci. Sokolský Chili Festival startuje v Ořešíně 22. srpna od 15 hodin. Více informací a registrace pro soutěžící na www.tjeořešin.cz. Největší zábavní park Šikland vás zve na celodenní program plný divadelních představení a show, kreativních dílniček, soutěží a setkání s oblíbenými maskoty, ale také na trikové umění jezdců na koních a dechberoucí noční ohňovou show. Čeká vás zábava s Pompo a Squishmallows nebo Beauty Zona. Přijďte si užít nezapomenutelný konec prázdnin už tuto sobotu do Šiklandu ve Zvoli nad Pernštejnem. Více na webu www.sikland.cz.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Radio Krokodýl.
7: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Stále hity z Krokodýla, dáme si Queeny. Hodíme tam Rianu. Naše oblíbená šumperská kapela Opět a Radeček. A dáme odpočet od Europe.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Tak nám to spadlo díky tomu dešti tady ve Štatlu ze 30 na 23 stupňů Krokodýláci, zatímco Šepkovice furt jsou bez deště. U Třebíče jezdí si tam s trávou do Ekodvora, hezky sekají, nemají žádný problém. Zdeňo, zdravíme. Šepkovice 26, Žďár 27, pátek v noci ráno s mlhami hustými, že by se to dalo krájet. Pak bude oblačno, nějaká přeháníka a odpolední maxima na Moravě 27, na Vysočině 24 stupně.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
0: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Hezké odpoledne.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Až před koncem celého záchranného výzkumu našli archeologové na místě budoucího bytového domu v lokalitě Malá Amerika největší překvapení. Byla jim takzvaná haťová cesta ze středověku. Přesnou dataci jejího vzniku přinese až přírodovědná analýza. Výzkum na místě už skončil.
0: Rádio Krokodýl. Třebíčsko.
3: Jaderná elektrárna Dukovany nabídne i letos noční prohlídky. Během 4 zářijových pátečních večerů si návštěvníci po tmě prohlédnou návštěvnické centrum, strojovnu s turbosoustrojím i sklad použitého jaderného paliva. 4hodinové exkurze začnou vždy ve 21 hodin. Zúčastnit se mohou lidé s českou státní příslušností starší 15 let. Přihlásit se musí do 31. srpna.
0: Rádio Krokodýl, Svitavsko.
3: Moravská Třebová otevřela na přání obyvatel první psí hřiště. Vzniklo na místě bývalých volejbalových kurtů. Prostor město zatím pouze vyklidilo, upravilo, natřelo plot a doplnilo ho lavičkami. Cyklista Jan Hirt podle očekávání nechybí v oficiální nominaci týmu NSN na Vueltu, která začne v sobotu v Monaku. Španělskou Grand Tour pojede po 7. v kariéře. Ve startovní listině je zatím Hirt jediným Čechem. Soupisky ale dosud neoznámily všechny stáje.
4: Pojď si začilovat. Pohoda, drinky a zábava. Vidíme se večer, řekni Krokodýl a sleva je tvá. Moonlight Lounge, Smetanova ulice, Brno.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Jo, dneska je to na té silnici, zvláště když intenzivně prší náročné, tak velmi opatrně, hlavně v tom přívalovém dešti. Martino, jak to jede?
5: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně Maloměřicích v Karlově ulici na sjezdu z Provazníkové ulice bourala dvě osobní auta s kamionem, počítejte se silným provozem. V Židenicích na Černovické ulici u nájezdu na Ostravskou havarovala tři osobní auta. Kolonu očekávejte na D1 mezi 173. a 196. kilometrem ve směru od Prahy. Převážně jsou to kamiony v pravém pruhu, místy ale zpomalují i osobní auta v levém. Další kolona je mezi 202. a 207. kilometrem směrem z Brna na Vyškov. Na trase z Brna na Svitavy na úrovni Kuřimi překáží nehoda osobního auta s motorkářem. Před místem je zhruba kilometrová kolona. A opatrně ještě na Břeclavsku v Příklukách, kde na místní silnici havaroval motorkář. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Martina Podleská.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: pohodové čtvrteční odpoledne s nepromokavou náladou přeje krokodýl bouřky, který valí přes celou Evropu, Španělsko, Česko, Polsko, Itálie. No a doufám, že vás to nezastihne a kdyby náhodou třeba v autě, tak tam hlavně zvážit, jaká je situace, dodržovat pořádný odstup, pořádně svítit, případně někde, kde to je bezpečné zastavit. Jinak blesku se bát v autě nemusíte, protože to je taková faradejová klec, tam to sklozne po povrchu karosérky, u zemní to kola gumový, je to pohoda.
1: Za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
1: Krokodýl každý den, ať prší nebo je tropické odpoledne, osvěžuje 103 probiodrinky. Bala 21. U toho se můžete fotit s naším maskotem, kterého vozíme sebou, a dělali jsme radost na mnoha místech krokodýláci, byli jsme třeba i v Kuřimi.
2: Krokohlídka osvěžuje ve Vyškově na náměstí. Pěkný den.
3: Děkujeme za probiodrink krokodýlový.
4: Zdravíme z Vyškova.
5: Zdravíme z Vyškova.
6: Zdravíme z Vyškova a moc díky.
7: Zdravíme z Vyškova a děkujeme.
8: Děkuji Radio Krokodýl za osvěžení. Zdravím Vyškova. Děkuju.
1: Ano, včera Vyškov, dneska Kuřim. Já jsem si to neuvědomil, že jsem si to ještě nepostříhal. A zítra se na vás těšíme, krokodýláci, zase v Brně, a sice na náměstí Svobody. 103 probiodrinků, Bala 21. Mimochodem, na náměstí Svobody začínají dožínky. Bude u toho i krokodýl, tak si to náramně užijte.
0: Radio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Radio Krokodýl. Petr Holík. Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
9: Otevřené sklepy v Mikulčicích se blíží.
10: Máš rád dobré víno a slovácké pochutiny? Tož neboj hloupý a nestuj jak svatý za dědinu. Doraž k nám do Mikulčic na otevřené sklepy.
9: Tři sklepní lokality, koňské povozy, cymbálová muzika, na nocleh Karavanplac či Stanové městečko. A samozřejmě proudy mikulčického vína profesionálních i menších tradičních vinařů. Sklepy otevíráme v Mikulčicích 22. srpna od 10 hodin. Více na www.vinomikulcice.cz.
11: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
12: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
0: Je dobré mít někoho,

Krokodýláci, těžká klasika od Queenu I Want to Break Free po půl sedmé a za týden velká klasika v Sokolnicách Sunday Guláš Fest se Zdenkem Izerem, Joškou Šmukařem a výborným gulášem. Sunday Guláš Fest pro děcka, super akce, páč mají zdarma šlapadla, zmrzlinu, skákací hrad i vstup zdarma. 10 týmů tam bude vařit guláše, od 15. je ochutnáváte, hlavní dospěláci, a vy to máte za 250 i s gulášem v ceně, takže to bude pecka. Dospělí, že jo, se těší na guláše, na Jošku Šmukaře, na cymbálku, na Izera. Koncerty budou mít kapely Alrox a Rough Boys. Sunday Guláš Fest Sokolnice příští sobota. A teď Maroon 5 Memories a za půl hodiny písničky na přání. Zdraví krokodýl, dobrý podvečer.

0: Kate Ryan de Zunchante z Krokodýla, kde fandíme brněnskému fotbalu a už zítra po ránu bude soutěž o vstupenky na Zbrojovku Brno a Artis Brno, tak určitě držte Krokodýla. U nás zapršelo dokonce už po druhé, tak se trošku ochladilo, jsme na 20 stupních, tak pojďme se vypravit teď někam, kde je krásně, teplo, sluníčko, 30 stupňů Celzia a taky náš kamarád cestovatel Dušan Procházka.
1: Krokodýl cestovatel.
0: Krokodýláci, prázdniny jsou ve druhé půli. Předpokládám, že jste vydovolenkovaní, tak jako náš kamarád, kapitán obrazů z cest Dušan Procházka. Zase někam vyjel. Kam ses to vypravil, kapitáne? Ahoj.
2: Zdravím tě, Peťane, všechny dovolenkáře. Já se hlásím z východní části ostrova Kefalonie. Můj cíl byl mimo jiné připomenout si ostrov Itaku, kde jsem byl před 2 roky. Bohužel jsem skončil ale úplně jinde. Trajek odsaď už nejezdí, což jsem ale věděl, a lodní výlety jsou na týden dopředu vyprodány.
0: Jo, ty jsi tam chtěl kvůli Odysseovi, o kterém píšeš. Jak to dopadlo?
2: Jasně, chtěl jsem na buchtu a na kafe k ním, no ale nakonec jsme podnikli malý výlet na sousední Zakynthos, na tu pláž Navajo Beach. Víš, to je ta s tím vrakem.
0: Jo.
2: Dnes se tam nesmí, tak jsme koukli jenom z lodě. Vraky budou opravovat a to mě fakt zajímá. Mimo jiné víš, že tady do té pláže jezdí denně 7000 turistů.
0: Kvůli tomu vraku, ty kráso, to je hafo lidí. Co bys teda pro plánování výletu doporučil po této zkušenosti?
2: Dokonce prázdniny všechno hodně drahé, cestovky mají výhodné last momenty i z výlety. Individuálním turistům doporučuji, aby si zkusili přes odletem weby místních firem, turistofisu, anebo si to oběhli první den dovči, aby pak nemuseli chodit k moři hodně u hotelu.
0: Děkujem za doporučení, Kalispera.
2: Jo, zdravím do Brna. Ahoj krokodýli, užijte si dovolenou.
1: Krokodýl cestovatel. Rádio Krokodýl. Petr Holík.
3: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše. Od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou. V 8 Zdeněk Izer Show. Po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250. Guláše v ceně. Sunday Guláš Fest. Hřiště Sokolnice 29. srpna. Sundayfest.cz.
4: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
5: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus. 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu. 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

I and I to everyone.

0: Tady je Krokodýl Peťan, Lucie, šťastný chlap, právě teď 19. odbyla, já mám 50, vlastně 52 krokodýláci, někteří už máte 55 a doufám, že máte dobrou náladu bez ohledu na číslo, co máte v rodném listě. Dáme si spolu dneska písničky na přání. Dobrý večer.
1: Radio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Zveme vás na Strach v Permoniu, řád zapomenutých. Zažijte bývalý černouhelný důl Kukla v noci. Čeká vás hororová týmová hra, plná tajemství, napětí a adrenalinu. Projděte temná zákoutí Permonia a odhalte, co mělo zůstat navždy utajeno. Strach v Permoniu, řád zapomenutých. V sobotu 29. srpna od 21 hodin. Kapacita je omezena, vstupenky pouze předem online na permonium.cz.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: 19.1 minuta, Call Me Maybe. Tady je moje číslo, tak mě možná zavolej. To je Carly Rae Jepsen, další písničky pak vybíráte, krokodýláci, vy.
2: Radio Krokodýl. Počasí.
0: Počasí, no, tady jsme takový trošičku vypršení, zmáčení, zatímco někdy jakože vůbec. Díky tomu taky máme tady na Kraví hoře, nahoře už jenom 21 stupeň Celzia. Se to trošku schladilo, krokodýláci. Šepkovice tam jsou dokonce na tom teplej, Vežďáři teplej. V noci mlhy, ráno mlhy, oblačno pak během pátku. A tu a tam nějaká lehká přeháníka. Maximální teploty zítra odpoledne 27 na Moravě, 24 na Vysočině. A tady jsou hlavní události 20. srpnového dne.
2: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
4: Kvalita vody na některých přírodních koupalištích v Jihomoravském kraji zůstává zhoršená. V lagunách 1 a 2 horní nádrže Nové Mlýny a ve vodní nádrži Letovice Vranová je stále voda nevhodná ke koupání. Zhoršená kvalita je v Brněnské Přehradě. V parku na Moravském náměstí dnes začal festival pouličního divadla a nového cirkusu na prknech, dlažbě i trávě. Od zítřka do neděle pokračuje v Běnconově sadu. V pondělí se ještě vrátí na Moravské náměstí. Jaderná elektrárna Dukovany nabídne i letos v září noční prohlídky. 4-hodinové exkurze začnou vždy v pátek v 21 hodin.
2: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Servus na silnice, které jsou hodně mokré, krokodýláci, ovšem ne u Třebíče. Jak to jede, Martino?
5: Hezký večer všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně v Bíteštské ulici směrem z centra u sjezdu na Jihlavskou havarovalo osobní auto, blokovaný je tam jeden pruh. Pozor dejte na Brněnsku v Olší, kde se srazilo osobní auto s dodávkou. A na D1 vás stále čeká kolona před Brnem směrem od Prahy mezi 178. a 196. kilometrem. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Martina Podleská.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Zdar všem s krokodýlem a Bernardům, zvláště protože mají dneska svátek. Takže pro Bernarda bude první pecka Call Me Maybe a další pak budete krokodýláci vybírat vy. S váma stále je a pěkný večer přeje Petr Holík, Krokodýl.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Hit za hitem. Radio Krokodýl. Radio Krokodýl a hity na psání.
1: Krokodýláci, Call Me Maybe, Carly Rae Jepsen dohrává, je 7.07, je krásně příjemně, trošku jsme zavlažení, samozřejmě neúplně všude všichni, tak to budeme trošičku jako zjišťovat, jak moc u vás napršelo nebo nenapršelo. A jdeme rovnou na telefon, protože to tam vyzváňa. 603 103 103 voláte, pokud si chcete dát zahrát písničku na přání. Kdo to začíná? Haló, dobrý večer.
2: Dobrý večer, ahojky, tady Tom Prigl.
1: Prigl, zavlažený Prigl, Tome Zdarec, ahoj.
2: Trochu něco spadlo, no ale žádná sláva.
1: Říkáš, hladinu to nezvedlo o půl metru, jo? Sakra, teď.
2: No,
1: to je divný, teda, no.
2: To potvůrka jeden, bylo by to pro tu přírodu potřeba, aby to něco zapršelo.
1: Bylo by to dobrý, nám to tady jako zavlažilo hezky, ale je fakt, jo, že toho asi zatím bylo málo. Takže Tome, co
2: ale
1: si zahrajeme?
2: Ta předada roztrhne prostě, tam cítká termika, ona to vždycky roztrhne prostě a my tady máme kulový.
1: Kulový, jo, jak říkáš. Tak, hrát ale nebudem kulový, něco pěkného si pustíme, pro koho to bude a co bys hrál?
2: Daša by šla.
1: No, a budeme jí hrát, pro koho?
2: No, budeme jí hrát samozřejmě pro moje kluky Honzik, David, Kocur, Bracha, Dan, Brambořík, Krkovičkovi, to bude Pěťulko, prosím tě pěkně, a Mariánovi to ještě zahrajeme, Ivanovi a samozřejmě všem do týmu Rádia Krokodýl a moc děkuji.
1: Já moc taky děkuji a krásný večer přeju, Tome, měj se hezky, díky, ahoj.

0: napsání.
1: Hezky příjemný večer čtvrteční všem s krokodýlem na Moravu Vysočinu do Horních Bojanovic, Břeclavy a i k Hodonínu, kde se to taky dneska pěkně přehnalo, ta bouřková fronta. No a pozdravíme na Botanickou do salonu Kašaro. Jani, ať se ti tam krásně pracuje se svými klientkami v dobré náladě, s úsměvem a krásným výsledkem. Myslím, že písnička, kterou ti za chviličku pošleme společně s telefonem, tady mám jednu věrnou krokodýlku, že ti udělá velkou radost. Halo, dobrý večer, kdo je tam?
2: Ahoj, Pečinko, tady je Peťa z
1: Žďára. Ahoj, zdravíme Žďára Vysočinu, to je tady z našeho krásně propršeného štatlu, Peti. Furt tady prší teďka odpoledne, už to šlo druhým kolem, jak to u tebe vypadá?
2: No, tak u nás začalo hodně, bouřka byla, ale nic moc.
1: Co to znamená nic moc? Že se to rychle vsáklo a vůbec to není poznat, že pršelo?
2: Fá. No, není to poznat.
1: Aha, no tak u nás to je poznat, tady to bylo vydatný. Hmm. A ještě to možná neskončilo. Takže Péťo, co uděláme? Koho potěšíme?
2: Potěším tebe, potěším jeho Míru, Jirkvínera, oba dva Milany, ale zbrojováky, komeťáky, všichni, co poslouchají, a hlavně ať aspoň naprší.
1: Ať ještě zaprší, ano. A ono ještě zaprší, Peti, takže to si buď jistá, měj nepromokavou náladu, super, že máš krokodýla, Míru, zdravím, za sebe děkuju a všem krásný večer přeju, papa, ahoj.
2: Dobře, papa, čau.

0: Krokodýláci, modro-bílá rodino, krásný večer, nezapomeňte příští pátek v Jundrově kopeme za modrou, hokejisti, fotbalisti, zábava, koncerty a bude to pohoda. Mimochodem lístky můžete vyhrávat taky v brněnském Hantecu. 19 hodin, 19 minut, k tomu za chvíli 19 sekund a to už si počkejte vy sami na displeji, třeba vám to přinese štěstí a snad se dovoláte do Krokodýla 603 103 103. Dobrý večer.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku. Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V šesti příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
2: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. Minus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikostí M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz
1: Rádio Krokodýl.
5: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem. Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Tady je vaše zpřízněné Krokodýlí rádio plné andělů a říkám plné andělů, protože koho máme na telefonu? Tady je Petr, halo, dobrý večer, prosím.
6: Ahoj, tady je Pavel Jenčas,
0: dobrý večer. Pána andělů, zdravíme do Meziříčí.
6: Nazdar,
0: kamaráde. Ahoj, jste vypršení nebo nejste vypršení, jak to u vás vypadá?
6: U nás pršelo hrozně málo.
0: Hrozně málo, vidíš to, tak to nejseš. Jedinej, v Šepkovicích nepršelo snad skoro vůbec, takže prosím tě, dáme si do toho nějakou pěknou vlažnou písničku. Málo jste zbožní, tak to si nemyslím, ale dobře. Koho, Pavlíku, pozdravíme, řekni.
6: Všem dobrým lidem, kteří nás mají rádi.
0: Ano, rádi.
6: Dneska mě vezl Pavel a Milan. Moc jim děkuju za to, že mě dali nahoru. Já bych byl hrozně rád, kdyby se mohl zahrát samozřejmě do Brna, do Velkého Meziříčí, taky do Slavkova a Zdenkovi Pechovi.
0: Do Šepkovic.
6: A ještě do Žďáru a samozřejmě všem, kteří nás mají rádi a kteří mají rádi vaše rádio, jako mám rád vaše rádio já.
0: Zdravíme Rantířov, jo, tvoje vnoučata, pravnouče.
6: A bylo to vlastně moje taková diskoteková hvězda, no. Ty moc pozdravuji Kačenku a tebe, mám vás všechny moc rád, všechny svoje andělky, kteří tady nad námi nahoře. Díky moc, ahoj.
0: Děkuju, krásný večer i do Rantířova rodině Filipovi Míše přeju a mějte se krásně. Ahoj.
6: Čau.

0: Rixton, krokodýláci, půl osmé přesně právě teď. Me and my broken heart. Dobrý večer všem.
1: Rádio Krokodýl a hity na přání.
0: Písničky na přání Krokodýl, voláte si 603 103 103, jdeme opět na telefon. Koho tam máme? Haló?
2: Tady jak svíňa.
3: Tady Vilda Jaruže Slavkovák.
0: Zmoklí Slavkováci, zdárec Čermáci, ahoj. Krásně vám to tam zavlažovalo, co Vildo?
3: Krásně to zavlažilo to ani mě, když jsem šel z Melouchu.
0: No, to si myslím. Melouch, všecko v pořádku?
3: Přesně.
0: Dokončeno, přivýděláno, spokojenost.
3: Tak, přesně tak.
0: Ten déšť by ještě jako mohl, nebo už to stačilo, nebo jak to vypadá ve Slavkově? Kolik toho tam máte
3: ještě
0: a kolik toho spadlo?
3: Ještě by mohlo určitě.
4: Aspoň se zalije, konečně.
3: Aspoň se pořádně zalije, pořádně se splátne ten prach po tom suchu.
0: Tak, jak říkáte, děcka. Co si zahrajeme dneska po Melouchu, Vildo?
3: Zahrajeme si nějakou pěknou 90 podle tvýho výběru.
0: Dobře.
4: Bude to pro tebe, pro Alex.
3: Pro bajkero se Zdeňka ze Šipkový, doufám, že taky nezmoknul, protože tam dneska co si dělal.
0: On prosím tě furt jako říká, že seká trávu, takže jemu tam vůbec nepršelo.
3: No. To přijde.
0: Já si taky myslím, že ještě jo, že není všem minutám, hodinám a srážkám konec. Každopádně zatím mu tam moc nesprchlo, Zdeničkovi.
3: No. A dále to bude pro oba dva Milany,
4: pro Míru a Péťu do Žáru
3: a pro pána Andělů
4: a pro Janču do Řečkovic.
0: Za všecky moc děkuju, děcka, zdravíme Slavkováky a mějte se tam parádně, hezkej zablažený večer. Ahojte.
3: Ahoj.

0: Výborná devadesátková nálada, Mr. President Coco Jumbo, je 19.40, krokodýláci, hrajeme stále ještě na přání. Dobrý večer všem s krokodýlem.
1: Baví tě auta asi technicky zdatný? Přidej se k AHIFI v Brně. Hledáme montážního technika na odhlučnění a ozvučení vozů. Zkušenosti s AutoHIFI nejsou podmínkou. Náš zkušený tým tě vše potřebné naučí. Čeká tě moderní dílna, zajímavá práce a možnost se rozvíjet. AHIFI, specialisté na odhlučnění vozů, AutoHIFI a prémiovou kosmetiku.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
3: Dobrý večer, Brno a celá Jižní Moravo. Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Krásně plyne čas před čtvrtku 20. srpnu s Krokodýlem, odkud zdraví Petr, a na telefonu, světe divce, se objevil někdo, kdo tady byl pravidelně slyšet skoro každý večer touto dobou zhruba z Bastru. Halo, dobrý večer, ahoj.
4: Jo, čau, Peťo.
0: No nastar, Milda jednička, zdravíme jedničku.
4: Rádia Krokodýl, děkuju.
0: Ano, zdravíme z Rádia Krokodýl, máme tě na Kociance po večeři?
4: Ano.
0: A jak se tam cítíš, prosím tě, na Kociance, Mildo?
4: Jo, jde to, všude prší, že?
0: Pršelo, už je po dešti, ale ještě kdo ví, možná něco dneska spadne. Milánku, co si pěkného zahrajeme, člověče. Včera tě tady zrovna někdo pozdravoval, že si hrával pravidelně každý večer, takže vzpomínají na tebe někteří krokodýly. Moc je zdravíme, můžeš je pozdravit, že jo, zdarit.
4: Jo, všechny zdraví, kdo mě pozdravovali, tak je chtělo bych konec léta, kde nebyla ještě ve vodě, aby si teda vzpomenuli tady na tu písničku a Matfizáka na disku.
0: Takže chceš pokáče Matfizáka na disku, jo?
4: Ano, ano.
0: Dobře, a ještě nějakou speciální bys rád, prosím tě, Milane?
4: Jo, mohli bychom toho Ryana Parisa, Dolce Vita.
0: Italo hit, Dolce Vita, no jasně, dáme Dolce Vita. Sladký život, krásný léto, bazén, muzika, krokodýl, pohodička, koupačka, relaxovačka.
4: Bude ještě hezky pár dnů, tak krásný léto. Ryana Parisa, Dolce Vita.
0: Ano, děkuju, hele, za výběr, posíláme, měj se krásně na Kociance a pokud jdeš na jídlo, tak dobrou chuť a pěkný večer, Mildo.
4: Peti a Mirovi do Žďáru.
0: Ano.
4: Tobě taky a kačen se domů, aby se měla fajn.
0: Děkujeme, ano, to určitě se máme krásně, jak říkáš,
4: a
0: přesně.
4: Kluci, aby se měli krásně.
0: Prosím tě, kluci jsou na táboře, vrací se v sobotu a jo, už tak se nemůžu dočkat, jsou tam 14 dní, hrozně mě chybí, čověče.
4: Budou těšit domů.
0: 100%.
4: Zaplavou ještě tady třeba tehle písiček.
0: Ano, oni si zaplavou, jak budou doma, protože tam máme bazén, takže oni budou plavat prostě do aleluja, budou plavat stále. Pozdravíme ještě s tebou Milana Dvojku, seš pro?
4: Jo,
0: taky Zdenka do Šepkovic, Rytíře ze Stolové hory,
4: ano.
0: Kuchtíka Jiříčka, všechny dobrý krokodýly.
4: Do Šepkovic, všichni, kdo poslouchali, jasně.
0: Všem, kteří nezapomínáte na našeho Milana jedničku z Bastru, teďka jo, z Kociánky, děkujeme, krásný večer přejeme a tady je Dolce Vita. Měj se, Mildo, pěkný večer, ahoj.
4: Ahoj taky, čau.

Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlání, ať prej se neptám, a jdu rychle.

spala. Spousta očí se teď na nás dívá, hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka pěknej smůlok, jsou v nich řešení domácích úloh. A přece nechtěla bys přijít.

0: Tak od Milana z Kociánky, od jedničky Bystrčáka Pokáč Matfizák na disku a mimochodem Míša píše, že by chtěl zahrát písničku pro nejlepší kámošky Terku a Káťu a chtěl by skrz éter vyřídit holky, mám vás fakt moc rád a strašně mi na vás záleží, předem moc děkuju, Míša.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: A než bude písnička, tak ještě poslední telefon. Za 9 minut je 8 a už se na mě tady dobývá skoro taky Jirka. Kdo to dneska zakončí? Dobrý večer.
2: Suché Šepkovice, zdraví zavlaženýho pytela.
0: Suché Šepkovice, je nám to líto, že to vás nezavlažuje, ale dívám se na radar, že to ještě dneska večer jako určitě přijde.
2: To jsme rádi.
0: Bůh ví, co to možná nebude, ale asi něco ještě dojde, takže Zdeněčku, vydržet, jo?
2: Bude lépe.
0: Bude krásně, bude září, bude škola, ježišmarja, ty děcka se prý nemůžou dočkat, takže prosím tě, čím si to zpříjemníme tady ten čas, kdy se blíží závěr, dovolenkování, dovádění a léta?
2: Bylo to dneska zpříjemněný, tím pádem pošleme písničku do Rudíkova, Jice a Standovi jako poděkování za super oběd, byl divočák, byli kanči medailonky, žebírka, zelíčko, karlovarský knedlík a pivečko. Já teda Birela a kamarád Milan Klíma vydal gambáče. No.
0: Úplně to vidím, takže zdravíme Řezníka, krásná práce, chválíme, no, děkujeme do Rudíkova.
2: Přidáme o samocené Tigrovce, jejím smutno, že jo?
0: Já už se nemůžu dočkat, až bude sobota, až se nám chlapečci zase vrátí z tábora zpátky, vyprahlí. No a...
2: Pana ředitele Jirku Vínera, Zvátkováky, Pavlíka z Velmezu, no a nepromokavý večer a zdar jak svíňa přes Zdenek.
0: Ano, krásný večer do Šepkovic, zdar jak svíňa a ať se tam pořádně zmokne, Zdeňo, měj se, zdarec.
2: Díky, Peťane, zdarec.

0: Radio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: A na vašem letním rádiu letí pozdrav taky pro všechny plavčíky. Teď zdravíme na koupaliště Biotop Brno-Jih, tak díky, že jste s námi, i tam posíláme další letní hity Krokodýla.

0: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
1: I půl 20. hodině hit za hitem. Bude Alvaro Soler. Nebo Činasky. Ten nejlepší hudební mix Lighthouse Family. Tak to vám bude hrát Krokodýl po 8. hodině.
0: Radio Krokodýl. Počasí.
1: Dnes pozor na bouřky, zítra podobně čekáme teploty kolem 29 stupňů Celsia.
0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: U brněnské přehrady začalo preventivní zabezpečení skalních svahů pod hrází. Geotechnický posudek ukázal, že se kvůli přirozenému zvětrávání místy uvolňují menší kusy skály. Na náměstí Svobody zítra začne další akce ze seriálu Slavnosti Brno. Tentokrát se lidé mohou těšit na dožínky. Potrvají až do neděle 30. srpna. Až před koncem celého záchranného výzkumu našli archeologové na místě budoucího bytového domu v lokalitě Malá Amerika takzvanou Haťovou cestu ze středověku. Přesnou dataci jejího vzniku přinese až přírodovědná analýza.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy

0: Jsme Krokodýl, jsme vaše rádio, které vás osvěžuje v ulicích Brna. Nejenom o tom, tady u nás v našem vysílání. Máme tady léto.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio.
0: Na vašem letním rádiu za okamžik taky prozradíme, jak si můžete u nás vysoutěžit taky nejenom prvňáčka Rádia Krokodýl, ale taky třeba letní osvěžení.

0: celou jižní Moravu.
1: Jasně, že jo, každý den 103 pro biodrinku pro vás, pěkně vychlazených, no a my vám zvedáme náladu v ulicích, třeba i ve Vyškově, kde nás ladíte na 102,6 FM. Kroku hlídka osvěžuje ve Vyškově na náměstí, pěkný den.
2: Děkujeme za pro biodrink krokodýlový.
3: Zdravíme z Vyškova.
4: Zdravíme z Vyškova.
5: Zdravíme z Vyškova a moc díky.
6: Zdravíme z Vyškova a děkujeme.
7: Děkuji rádu Krokodýl za osvěžení. Zdravím Vyškova, děkuju.
1: Zdravíme Vyškov, krokohlídka, která vás osvěžuje v ulicích Brna a jižní Moravy. Každý den se dozvíte v našem vysílání, kde nás vyhlížet.
0: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Je dobré mít přítele na celý život. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Jste s krokodýlem, tak tisíce prvňáčků se už chystají na první den ve škole. Tady v Brně na Jižní Moravě. No a prvňáčkem Rádia Krokodýl se může stát právě vaše dítko. I o tom za malou chvíli na Krokodýlu.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Vaneček Rádia Krokodýl.
1: Máme pro vás něco extra, krokodýláci, už se to blíží. První školní den a i letos pro vás máme naši tradiční výzvu, hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl. Vítězi připravíme den, na který jen tak nezapomene. Dostane výbavičku do školy, dárky pro celou svou třídu, ale hlavně celou rodinou ho s plnou parádou odveze naše krokohlídka. Jak ho přihlásit? Napište nám na e-mail studio@krokodil.cz. Jméno prvňáčka, odkud je, krátký příběh o něm, čím je výjimečný, na co se do školy nejvíc těší, no a proč bych právě jeho měla krokohlídka doprovodit do školy. A telefonní kontakt na vás. Krokodil vybere toho, který nás nejvíc zaujme. Tak se těšte!
0: Prvňáček Rádia Krokodil. Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
2: Nevíte, kam v Brně s dětmi za zábavou? Navštivte nejmodernější zábavní park Bruno Family Park. Ráj nekonečných možností a 40 jedinečných atrakcí nejen pro vaše děti. Bruno Family Park. BrunoFamilyPark.cz.
3: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
4: Otevřené sklepy v Mikulčicích se blíží.
5: Máš rád dobré víno a slovácké pochutiny? Tož neboj hloupý a nestuj jak svatý za dědinu. Doraž k nám do Mikulčic na otevřené sklepy.
4: Tři sklepní lokality, koňské povozy, cymbálová muzika, na nocleh Karavanplac či stanové městečko. A samozřejmě proudy mikulčického vína profesionálních i menších tradičních vinařů. Sklepy otevíráme v Mikulčicích 22. srpna od 10 hodin. Více na www.vinomikulcice.cz.

0: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
1: Bude máte večerní z Krokodýla David Guetta Alphaville. Sabrina Boys. A nebo Miraj. Tak to vám bude hrát Krokodýl.
0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Dnes pozor na bouřky, zítra podobně čekáme teploty kolem 29 stupňů Celsia.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Kvalita vody na některých přírodních koupalištích v Jihomoravském kraji zůstává zhoršená. V lagunách 1 a 2 horní nádrže Nové Mlýny a ve vodní nádrži Letovice Vranová je stále voda nevhodná ke koupání. Zhoršená kvalita je v Brněnské Přehradě. V parku na Moravském náměstí dnes začal festival pouličního divadla a nového cirkusu na prknech, dlažbě i trávě. Od zítřka do neděle pokračuje v Běnconově sadu. V pondělí se ještě vrátí na Moravské náměstí. Jaderná elektrárna Dukovany nabídne i letos v září noční prohlídky. 4-hodinové exkurze začnou vždy v pátek v 21 hodin.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy.

Na vlně krokový asi užíváme hit za hitem. Jarek přeje krásný poslech, hezkou čtvrteční noc s datem 20. srpna. Ano, před námi je skvělý krokový líbrýček, který se rozjíždí. Já vám přeji pohodovou noc.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

svůj svátek slaví Bernard a tak přejeme všechno nejlepší, pánové, užijte si skvělý hit i svůj svátek právě teď z Krokodýla. Oslavně vám budeme hrát.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Dnes pozor na bouřky, zítra podobně. Čekáme teploty kolem 29 stupňů Celsia.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Kvalita vody na některých přírodních koupalištích v Jihomoravském kraji zůstává zhoršená. V lagunách 1 a 2 horní nádrže Nové Mlýny a ve vodní nádrži Letovice Vranová je stále voda nevhodná ke koupání. Zhoršená kvalita je v Brněnské přehradě. V parku na Moravském náměstí dnes začal festival pouličního divadla a nového cirkusu na prknech, dlažbě i trávě. Od zítřka do neděle pokračuje v Běnconově sadu. V pondělí se ještě vrátí na Moravské náměstí. Jaderná elektrárna Dukovany nabídne i letos v září noční prohlídky. 4hodinové exkurze začnou vždy v pátek v 21 hodin.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Je dobré mít parťáka při práci. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Stále s vámi Krokodýl, Jarek přeje hezký poslech, teď budeme přát krásnou noc a to tady kousíček vedle Brna do Tišnova, ano, Tišnov a okolí ladí na 103 FM. Tak pěkný poslech, hezkou noc a stále buďte naladěni na vlnu Krokodýla.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě.
3: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Užíváte si ty krokodýly a Jarek přeje krásný poslech. Dnes máme Světový den komáru a mě už tedy několik dnů otravuje jeden komár doma, tak mu dnes dám tedy svátek, když má ten Světový den, ale zítra si nepřeje. Tak, jenom abyste věděli, čím zajímavý je 20. srpen, teď přání krásné noci.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Dnes pozor na bouřky, zítra podobně čekáme teploty kolem 29 stupňů Celsia.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: U brněnské přehrady začalo preventivní zabezpečení skalních svahů pod hrází. Geotechnický posudek ukázal, že se kvůli přirozenému zvětrávání místy uvolňují menší kusy skály. Na náměstí Svobody zítra začne další akce ze seriálu Slavnosti Brno. Tentokrát se lidé mohou těšit na dožínky. Potrvají až do neděle 30. srpna. Až před koncem celého záchranného výzkumu našli archeologové na místě budoucího bytového domu v lokalitě Malá Amerika takzvanou Haťovou cestu ze středověku. Přesnou dataci jejího vzniku přinese až přírodovědná analýza.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Stále si užíváte krokodýlí pelíšek a nezapomeňte, že Krokodýl je rádio, které pomáhá. Ano, pomáháme vám, co píšete na pomoc@krokodil.cz. Víte o někom, kdo by naši společnou pomoc potřeboval? Napište pomoc@krokodil.cz. Teď pro všechny, co rádi pomáhají, další hit z Krokodýla.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
0: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Blíží se nám půlnoc, na vlně Krokodýl a s vámi Jarek. Máme pohodovou čtvrteční noc. Věřím, že čtvrtek to je takový malý pátek, a tak jste ho si ho vychutnali. Zítra pro vás máme skvělé hity po ránu, máme spousty informací a hlavně hromadu peněz v našem banku. Tak držte dál vlnu Krokodýla, vyplatí se to. Hezký poslech, krásnou čtvrteční noc.

Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále

Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi. Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

tentokrát budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

do řádků tvých řas. Ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: Na Krokodýlu stále hit za hitem, Jarek přeje krásný poslech, teď se jdeme podívat mezi naše nejmenší. Proč mají chlapy svaly, ptali jsme se děti ve školce.
1: Aby byli silní.
2: Protože cvičijou.
3: Aby něco unesli.
4: My se nic nestalo jejich žena.
5: Protože jou maso.
6: Kdyby svaly, tak by nic neunesli. Dokonce ani malý míček, aby jsi mohl něco stavět.
0: Pánové, proč máme svaly? Proč tedy chlapy mají svaly? Na to jsme se ptali našich nejmenších. Odpověď jsme dostali. Teď vy přísun dalších hitů máte tady. Jarek Hemala přeje hezky.

0: Korunovační klenoty už se chystají, aby se ukázali světu a o jeden den se zpozdí, aby byly krásnější. Ten důvod je jasný. Víc o tom i Petra.
1: Výstava českých korunovačních klenotů se pro veřejnost oproti původnímu plánu otevře o den později, a to v sobotu 19. září. Důvodem je páteční konání protokolární akce v areálu Pražského hradu. Korunovační klenoty budou ve Vladislavském sále pro veřejnost vystaveny zdarma do pondělí 28. září.
0: Tolik tedy korunovační klenoty, které budete moci okouknout, rozhodně ale budete moci vyslechnout další hity tady u nás na Krokodýlu. Jarek Hemala přeje hezký poslech.

znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

dobře. Mám lísky na snění, co vynesou hnění, a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vy

0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.
1: Hit za hitem.

parťáka při práci. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.